0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1. Step into the show.

Ukaž tašku, ty šašku. Půl tu mění, si děláš prdel, ne vole. Koš je MCs. Aha. Nedělej pepu, viděl jsem tě v depu. Pošlu tě na detox, seš jako Xerox. Můj kanon, na tvůj balón. Bum!

0: táta,
1: Lala,
0: ne, máma,
1: Lala,
0: ne, řekni máma,
1: Lala,
2: tak řekni Radio 1.
1: Lala.

everything is good is to speak in absolutes. Yeah.

0: wajo, wajo, hemakaj, gemakomasa, hyča, no i tuta, chvajo, chvajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
3: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
2: Poprvé u nás.
3: 23 sportů.
2: 101 disciplín.
3: 3,5 tisíce sportovců.
2: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
3: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
2: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
3: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
2: Více na praha.eu.
3: Vaše hlavní město Praha.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
5: Reklama na Radio 1.

0: He washed through the computer dinner. I have a part to be
1: Reklama Rádia 1.
2: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Prodáváte auto? Autojerov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojerov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojerov.cz.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Poznáváte to?
8: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
7: Ale s tím bude konec.
8: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
7: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
8: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
7: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
8: Děkujeme za trpělivost.
7: Vaše hlavní město Praha.
9: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Natankujte chytře a ušetřete dvakrát. V Makro natankujete od 25. do 28. června benzín za 36,90 a diesel za 32,90 z DPH i bez makrokarty. A pozor, při tankování nad 30 litrů získáte slevu 200 korun na nákup. Vaše Makro.
11: Reklama na Radio 1.
12: Jaký je váš horoskop, to vám prozradí Fobia Kit. Buď teď v našem vysílání, anebo zítra živě na Rosnička festivalu. Krátce před půlnocí na stage Rosnička klub.

vadí. Já jsem hráč, já mám piči vzťahy. Já hrám CS-ko, to je online hra. Chápete? Chápete ma, ne? Online hra. Že streláte a zabijáte kokotov za paty. No, chápete ma.

Americká písničkářka Jeba, krásná skladba Seven Years z aktuálního alba Jean, které promuje na začátku července taky na několika málo koncertech v Evropě, například Montreux Jazz Festival ve Švýcarsku anebo v nizozemském Rotterdamu a Amsterdamu. Tam se, myslím, objeví i teďka začínající The Weeknd se skladbou Timeless, který je aktuálně na světovém turné před plánovanou pauzou After Hours Till Dawn. Tak se jmenuje aktuální turné až do září v Evropě. Dnes večer Mnichov, to samé zítra a potom v sobotu tři koncerty za sebou. Můžete vyrazit třeba i do Polska, kde bude hudebník

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
3: Poznáváte to?
4: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
3: Ale s tím bude konec.
4: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
3: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
4: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
4: Děkujeme za trpělivost.
3: Vaše hlavní město Praha.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl. To se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.
11: A teď už si připomínáme včerejší koncert. Možná jste byli v O2 aréně. Já jsem byl někde jinde. To si řekneme později. Čtvrtá návštěva party Duran Duran v Praze. The Wild Boys na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo Debasement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme je také na Creepy Teepee

Představujeme si také berlínské trio Moses Ufi Trio a jejich novou věc Chasing Light. Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

0: Je Paráda rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
1: A my se z představeného výběru novinek Hitparády Rádia 1 hrajeme Blato Ranger. Za chviličku taky Cara Delevingne anebo Fred Again, to všechno ještě do konce této hodiny.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Další ročník festivalu Unifest je tady. Už v sobotu 27. června od 15 hodin zve Břevnovský klub Kaštan na open air hudební odpoledne a večer. Těšte se na dva, Markétu Foukalovou jinak, Tulpa Talpe Vladivojny Lačia, švýcarské Songs from Utopia a další. Podporuje kulturní magazín Uni, Full Moon a Radio 1. Buďte u toho.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
10: Reklama na Radio 1.
11: Krásné dobré ráno, pokud jste nás zapli teprve teď. Máme 7 hodin a 1 minutu. Tento čas začínáme se Sejšiší.

krásná skladba Casey Hill, Nourished by Time a 2 roky starý single My Day Off. Teď už ukázka z toho, co vás čeká na letošním ročníku Creepy Teepee. Festival se přestěhoval do Prahy 10. až 12. července v prostorách, nebo spíš na území ostrovu Štvanice, mimo jiné taky Lauren Oder. Teď v našem vysílání za chviličku taky Miaulau.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gakko, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkaj, Satanské tango, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nano Bag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovák.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádio 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.

Už jenom 50 dní zbývá do vydání alba Sunshine, novinka od Jungle, kterou předznamenává zatím single Carry On a The Wave. A Dua Saleh, ta má venku už své album celé Of Earth and Wires. Podílal jsem na něm významně taky Bon Iver. A je to slyšet i na tomto

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kraftwerk
2: v Praze od automa.

0: července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál. Koncert přináší Charmenko.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Natankujte chytře a ušetřete dvakrát. V Makro natankujete od 25. do 28. června benzín za 36,90 a diesel za 32,90 z DPH i bez makrokarty. A pozor, při tankování nad 30 litrů získáte slevu 200 korun na nákup. Vaše Makro.
6: Reklama na Radio 1.

James Blake, Days Go By, teď už krmelce od hudebnice Bolka, Bedřiška Ponížilová na vokálech, album Schwarzkopf můžete poslouchat, kupovat, je slovenský label Mapa. Za chviličku taky novinka od Charlie XCX, která předznamenává album, které vyjde už zanedlouho, potom taky Vojtík nebo Slater. To všechno na Rádiu 1.

0: Bacardi, got a bottle of Bacardi. Gonna drink this shit till it's gone. Reklama Rádia 1. Ptáš se vraků, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
1: je fajn. Je, ty jsou krásný.
2: Čerstvé bylinky.
3: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
0: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
10: Reklama na Rádio 1.
11: Teď ještě před 8 hodinou trošku sklidníme. Máme tu běloruské Sojuz, jeden z vystupujících na letošním ročníku Colors of Ostrava.

0: Minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
9: Reklama na Radio 1.

8 hodinu se otevřeme ve společnosti Graveyard Club a za chviličku taky The Cure, kteří se dostaví na trenčínské letiště už za 2 týdny.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na festival Mighty Sounds.
2: Ahoj, tady je Markéta z Mighty Sounds. Já vás všechny srdečně zvu na 20. narozeninový ročník festivalu Mighty Sounds, který se uskuteční už tento víkend, tedy 26. až 28. června v Táboře. Vystoupí Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, Burning Spear, The Baboon Show, ale i mnoho dalších zahraničních a českých kapel. Máme pro vás připraveno i to nejlepší z alternativního divadla, například se po čase zase vrátí Buchty a Loutky nebo Vo 105, ale máme taky bohatý program DJs, sportovní nabídku, máme taky program pro děti, takže určitě můžete přijet i s nimi. V prodeji jsou i jednodenní lístky, každopádně nemusíte se bát vedra, jsme připraveni, budeme mít spoustu mlžítek, je tam všude pitná voda v areálu, máme bazénky, budou nás kropit hasiči, prostě jsme nachystáni a máme i spoustu narozeninových překvapení, tak se to nenechte ujít, budeme se na vás těšit. Všechno podstatné najdete na www.mightysounds.cz.

Tohle už je novinka od dánských Ice Age. Snad se jich dočkáme taky na podzem v Praze. Skladba se jmenuje No Fear, za chviličku novinka od japonských Mono.

0: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. arthousehejtmánek.cz.
3: Tohle už je Samba Jean Baptiste, aktuální záležitost Approved by Pitchfork, kterou budete moct vidět zanedlouho taky v Praze v rámci už dnes jednou zmiňovaného Creepy TP Forced Perspective. To je skladba, kterou si teď hrajeme za chviličku. Novinka od Katarzie, pozvím a neprídem.

0: si Hánko hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Druhý deťom.
1: Veď Karlovy Vary.
0: Popstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panien pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok ze

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou jsou tu dneska ty syčáci. Jmenuje se V zimě příroda

Tři vylosovaní hlasujícího nás tentokrát dostanou lístky na 8. ročník festivalu Koukokli, který se koná od 17. do 19. července v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají tam například

0: 2012.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: A já se s vámi pomalu rozloučím. Čeká nás posledních 6 skladeb. Tohle je Momoko Gil, No Others, za chviličku taky Mickey Blanco, Dead's Avalanches, anebo pozvánka na koncert do Polska, System of a Down, anebo do Prahy na Perfect Circle, kteří dorazí v české premiéře za 2 týdny. Tak příjemný poslech, zůstaňte s dobrou hudbou, všechno nejlepší Ivanům. Poslouchejte Rádio 1, choďte na akce, koncerty, festivaly, dokonce jsme se ani nezahráli to, co jsem původně zamýšlel, a to skladbu od Men I Trust, kteří včera vynikajícně zahráli ve vyprodaném Roxy, když bylo horko, bylo to krásné. Tak někdy příště, budu se těšit. Loučí se s vámi Ondra Bambas. Naslyšenou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vtáž se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Rats a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
9: Reklama na Rádio 1.

0: you sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Natankujte chytře a ušetřete dvakrát. V Makro natankujete od 25. do 28. června benzín za 36,90 a diesel za 32,90 z DPH i bez makrokarty. A pozor, při tankování nad 30 litrů získáte slevu 200 korun na nákup. Vaše Makro.
10: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích, na Jižním městě a v Radotíně.
11: Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz.
12: Přijď fandit Česku.
13: Reklama na Radio 1.

Chcete ještě něco dodat?

záslužná činnost. Vás už zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. Díky taky Ondřejovi, který tady s vámi byl celé ráno od 6 až do 9 a hrál vám skvělý skladby. No a teď už v hudbě, co vás dnes čeká? Hlavně novinky, hudební novinky, kytarové novinky. Taky se ohlídneme, respektive budeme hledět do budoucna, co uslyšíte v tomhle létě na festivalech. No a začali jsme skladbou trochu provařenou od oxfordské skupiny Glass Animals. Sáli jsme do minulosti do roku 2020, protože ta úmorná vedra skladbu Heat Waves nějak tak potřebují. Teď už ale novinka, newyorská skupina Wild Pink a jejich skladba Box Store právě teď na Rádiu 1.

0: bylo do Češky.
1: Radio 1. Tak stisknul jsem dvakrát.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Posloucháte Rádio 1, na kterém právě dohrála skupina Curbside Lampsear. Britské duo, jeho polovinu Magdalenu McLean můžete znát třeba ze skupiny Caroline. No a my jsme si hráli single On Your Side. Teď už vermonský hudebník Derry Bay a jeho čtvrtý single z chystané desky, která brzo vyjde a ponese název Surprise Wish. Skladba se jmenuje On Your Side. No a vy posloucháte Rád

0: Pivovarské bublinky.
1: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz.

To byla skupina Death Cab for Cutie, skladba Green Eyes v originále cover od minnesotské skupiny Husker Du. Teď už Chelsea Wolf, novinka, skladba Death is not the end. A vy posloucháte Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkaj, Satanské tango, vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh NanoBag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Múza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
0: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

No a jak jste před chvílí slyšeli, tento týden slavíme kulturní léto s festivalem Colors of Ostrava. My jsme si hráli Lord se skladbou Shapeshifter, která na festivalu vystoupí. No a na festivalu vystoupí taky australská producentka Alice in Wonderland, o které si právě teď pouštíme skladbu Voices.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Je, ty jsou krásný.
6: Čerstvé bylinky.
7: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
8: Natankujte chytře a ušetřete dvakrát. V Makro natankujete od 25. do 28. června benzín za 36,90 a diesel za 32,90 z DPH i bez makrokarty. A pozor, při tankování nad 30 litrů získáte slevu 200 korun na nákup. Vaše Makro.
9: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
12: Reklama na Radio 1.

celoplošně.

coming. Hard time knowing what's the current.

přesně 10 hodin a 2 minuty. Vy posloucháte Rádio 1, je čtvrtek 25. června. Svátek slaví všichni Ivanové. No a na Rádio 1, jako každý všední den v 10 hodin, je samozřejmě čas na první část našeho pravidelného kulturního servisu. Pojďme na to. Kategorie festivaly. Právě probíhá festival žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Dále tady máme landscape festival, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, konkrétně v Hradci Králové. Potom festival regiony, mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové. No a také festival knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery. Z kategorie galerie v The Chemistry Gallery vystavuje Beth Orton výstavu s názvem Tvoje krev, moje růže. Na Pražském hradě, konkrétně v jízdárně Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. V galerii Středočeského kraje Melzer Kinzel Hilmar v letech 1968 až 78. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci je výstava NGP 230 let v doxu Jiří Petr Bok a jeho deník pacienta. V galerii hlavní města Prahy v knihovně výstava Expanze přírůzky v letech 2013 až 25. Ve Středočeském muzeu v Roztokáku Prahy výstava Trnkova zahrada 2. V Rokafe Jan Pospíšil a House Line. Muzeum Montanelli výstava s názvem Who, Why? V Kaštanu Scéně Unijazzu všechny krásy světa. V Kunzále Praha Memory of Touch, první část sbírka Kunzále Praha Dialogu. V Moravské galerii v Brně Rudolf Sikora a výstava Za a proti. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze Chata, fenomén ve světě moderní architektury. V galerii Lázně Liberec Jiří Černický a jeho Západ země ze slunce. Na Chvalském zámku výstava Cesta kolem světa za 80 dní. V Meat Factory v galerii Kostka vystavuje Borzos Lerint výstavu s názvem Spectre in the Wedge. V galerii Panská 1 v Českých Budějovicích Krištof Kintera a jeho velkoformátové limitované printy. V nové budově Národního muzea Czech Press Photo, v galerii etc. Art Jiří Staněk a Kůže času. V Pragovce galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové s názvem Killing the Flowers Won't Delay Spring. V galerii moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka a nekonkrétní obrazy konkrétního světa. V Artium Bořislavka výstava umělkyně Kateřiny Šťastné Intervaly přítomnosti. Osmice Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. V Kempu výstava Stavba povolená, umělecké intervence. V Novoměstské radnici František Koudelka a jeho výběr z díla. V Depu 2015 v Plzni Jan Lichtenberg Art. V Artito galerii v Uhelném mlýně Timo s výstavou Bude. Ve Veletržním paláci v Tuskulum a v dalších místech v Praze a Pardubicích Biennále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček a jeho zvukové projekty. Čítárně Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografu Boskovického festivalu. V Karpuchy na galerii Natálie Pejchová a její výstava Stay in Touch. No a v galerii C12 Michal Sinek a výstava s názvem

Radio 1 se můžete od 12 těžit na vysílání Jany Kománkové a od 3 až do 6 na Standu Zimu. Bude tady ještě také nějaká ta soutěž, tak pečlivě poslouchejte. V 6 hodin se můžete těšit na pořad Řetězy a lopaty. V 7 hodin zazní CD non-stop, konkrétně Quiet Lights album Blue Angel Sparkling Silver. V 8 hodin začne hitparáda Rádia 1, kde vám Jerry Žák pustí 5 novinek, které se v hitparádě objeví a také vám pustí, jak bude vypadat nový žebříček dle toho vašeho posluchačského hlasování, které ještě můžete ovlivnit na webu radio1.cz, kde hlasování běží až do 12 hodin. No a na závěr dne po hitparádě od 10 až do půlnoci Petr Soukup a Jana Kománková s jejich pořadem Sleep Clubbing. To byl kulturní servis. No a hned po kulturním servisu bude následovat skladba. Pustíme si novinku, jako ostatně vždy. This is Lorelai se skladbou Billy Comeback. Billy Comeback.

Na Rádiu 1 nám právě dozněla britská skupina Yard Act s jejich novinkou skladbou New Beginnings. Další věc novinka není, ale je tu taková souvislost s jinou novinkou, protože Phoebe Bridges včera oznámila, že 14. srpna jí po 6 letech vyjde třetí řadová deska, která ponese název Lost Weekend. No a první single můžeme čekat dnes, jenže já vám ho tady nezahraju, protože amerických 7 hodin odpoledne, konkrétně na západním pobřeží, je tady už vlastně zítra, takže si to zahráme třeba za týden. No ale mezi tím sáhneme po trochu starší věci superskupině, ve které se Phoebe Bridges nachází. Tady je starší věc od skupiny Boy Genius, skladba By The Hand. Právě teď na Radio 1.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Kraftwerk v Praze od automátu.

0: Jste o července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál. Koncert přináší Charmenko.
1: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
3: Natankujte chytře a ušetřete dvakrát. V Makro natankujete od 25. do 28. června benzín za 36,90 a diesel za 32,90 z DPH i bez makrokarty. A pozor, při tankování nad 30 litrů získáte slevu 200 korun na nákup. Vaše Makro.
4: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
5: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Radio 1, kde nám právě dozněla další novinka, novinka od pražské, dobře známé skupiny Velocetrol, kterým včera vyšla deska, která nese název Freedom Colony, vyšla na značce Stone to Death. A tohle byla skladba Life is a Golden Chain, což je spolupráce s plzeňskou skupinou Blue Chesterfield. Teď už další domácí věc spolupráce projekt Guns, za kterým stojí Lukáš Vidra a Patrik Nať. Tady je skladba Café Cigára.

Právě jsme slyšeli single pražské skupiny Emily Superstars, skladbu Strahov, kterou nám nedávno zaslali do rádia. Teď už nejnovější věc Pivoňky, skladba Ve třetím patře. Chci si

CD Nonstop. Za americkým folktronickým projektem Quiet Light se skrývá od počátku této dekády zpěvačka a hudebnice z Texasu Raya Mahesh. Její albový debut Blue Angel Sparkling Silver z roku 2024 si nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tohle byl velký návrat z časové skupina Editors. Má venku nový single, který jsme právě slyšeli, nese název The Rush a bude se nacházet na jejich, tuším, že 8. studiovém albu. Teď už skupina z Atlanty, která si říká Ultralights a skladba Good Enough.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debat literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích na Jižním městě a v Radotíně.
7: Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
8: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo Debasement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme také na Creepy TP

Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

0: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
1: No a Jerry před chvilkou v rámci hitparády zmínil, že na festivalu Creepy Teepee vystoupí skupina The Basement. Já bych se na tenhle festival z takových svátek alternativní hudby tak trochu rád teď zaměřil, protože tenhle festival nás čeká už za 2 týdny na ostrově Štvanice od 10. do 12. července. A festival se poprvé po 17 letech přesouvá z Kutné Hory. No a mimo skupiny The Basement tam vystoupí třeba americká hudebnice, která si říká, respektive jmenuje se Helen Sun, a my si právě teď pustíme její skladbu Shiny Kindness. Skvělá Rádio 1.

11 hodin 10 minut posloucháte Rádio 1 stále s festivalem Creepy TP. Právě nám dozněla londýnská skupina Death Crash se skladbou NYC a teď už projekt HYD neboli umělkyně Hayden Dunham z New Yorku. Tady je její skladba

No a v New Yorku zůstaneme. Další věc. Hudebník a producent, který se říká Deer Park. Další z interpretů, který za dva týdny o víkendu vystoupí na festivalu KPTV. A tady jeho skladba Crystal.

11:22, no a my stále zůstáváme s festivalem Creepy Teepee a hrajeme si interprety, které tam můžete vidět. Už jsme slyšeli třeba Lauren Alder se skladbou Yes, teď nám dohrála britsko-francouzská zpěvačka skladatelka Lauren Alder se skladbou Yes. No a teď to bude třeba Johnny, no? Se skladbou It's Called Out. Posloucháte Radio 1.

Posloucháte Radio 1, je přesně 11:30. No a tady jsou dvě poslední připomínky, respektive pozvánky na festival Creepy Tippy. Právě nám dohrál Joey se skladbou Anglerfish. No a teď už je Real Young Phil a skladba Can't Look Back na Radio 1.

0: I don't even know where I'm at.
1: Okay. Reklama Rádia 1.
2: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
3: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa. To dobré začíná u nás.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: Natankujte chytře a ušetřete dvakrát. V Makro natankujete od 25. do 28. června benzín za 36,90 a diesel za 32,90 z DPH i bez makrokarty. A pozor, při tankování nad 30 litrů získáte slevu 200 korun na nákup. Vaše Makro.
9: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Do jedné nám právě doznívá americký hudebník John Vanderslice, producent a taky zakladatel a majitel zásadního studia Tiny Telephone v Oaklandu v Kalifornii. Teď už americká hudebnice Fushy se skladbou Drive, kterou produkoval, já už to vlastně nerad říkám, protože ten kluk se nacpe úplně všude, ale řeknu to, produkoval jí Elias Renfeld z Dánska. Tady je skladba Drive.

Je to tak, blíží se 12. hodina a ještě než se mě zbavíte a moje místo u mikrofonu rádia nepřevezme Jana Kománková, tak je čas pro 2 až 3 písničky a také samozřejmě náš pravidelný kulturní servis. Tak pojďme na to. Z kategorie koncerty v Kaštanu v Scéně Unijazzu v 19.30 vystoupí skupina Na sedmičce, tím mám samozřejmě na mysli klub 007 Strahov, v 7 hodin skupiny Human Needs a Levels Silencioza. V Energy Pubu v Rígrových sadech 19.15 Kateřina Maria Tichá a Band G's. V klubovně Povaleč v 7:30 skupiny Stolen a Edit. V čítárně Unijazz od 8:00 nekomorní večer Jima Morrisona a Filipa Topola. V Zachspabu v Plzni v 8 hodin vystoupí Ventolin. Ve Fuxu 2 Miss Petty a její Summer is Drag. V Bike Jesus Clara Black a v Groove Baru v 9:30 Paradise Rhythm. Z kategorie filmy v Edison Film Map v 19:00 promítají v rámci Orwella 2+2=5 a v 21:30 Farmu zvířat. V kině Pilotů v 18:30 snímek Backrooms a v 9 hodin večer Leviticus. V kině 35 v 6 hodin Co je ti holka a v 20:00 Roméria. V Bio Oko v 17:50 Princezna Mononoke a v 20:30 Ticho nad 8000 expedice Manáslu. V kině Aero v 6 hodin Toulavý pes a mistr a v kině Dlabačov v 6 hodin Roméria a v 8 hodin Scary Movie. No a potom tady mám divadla. V Rock Café v 19:30 divadlo s bojkou v zádech zahrajem si na doktora a v divadlo Dlouhé v 7 hodin večer Bez roucha. A potom ještě kategorie ostatní galerie Rudolfinum v 17 hodin, v 18 hodin a v 19 hodin 3 projekce videa Hejtři řeknou, že jsem skutečnej od Nini Davies. No a na Rádiu 1 velmi tradičně pro každý čtvrtek od 12 vysílá Jana Kománková a od 3 až do 6 Standa Zima. Budou tady taky ještě nějaké soutěže. V 6 hodin budeme vysílat pořad Řetězy a lopaty, v 7 hodin CD Nonstop s Quiet Light a album Blue Angel Sparkling Silver. V 8 hodin hit paráda Rádia 1 s Jerem Žákem, 5 novinek a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě 15 minut poběží na webu radio1.cz. No a na závěr dne pořad Sleep Clubbing s Janou Kománkovou a Petrem Soukupem. To byl kulturní servis na Rádiu 1, no a ještě než nastane 12. hodina, tak si tady trochu zavzpomínáme a

byl návrat do roku 2010 na label Barsack Records, kde skupině, americké skupině Menomena vyšlo album Minds a na něm se nacházela taky tahle ta skvělá skladba Dive. Teď už další návrat skupina Mew a skladba The Zookeeper's Boy. Právě teď radujeme.

0: Mně to přijde násilně nelíbivé.
1: Rádio 1.
2: Je to tak, kolegyni Kristýně z Rádia 1 to přijde násilně nelíbivé, ale já jsem s tím docela v pohodě. Tohle byl výlet do roku 2006 se skupinou Mew na album And the Glass Handed Kites. Byla to skladba The Zookeeper's Boy. No a na mě už je, abych se opravdu, ale opravdu rozloučil. Od 9 až do 12 vám hudbu vybíral Jan Marek. Tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. No a od 12. Od 12 se můžete těšit na Janou Kománkovou, což je skvělý. A já už vám jenom popřeju fajn den. Mějte se a zase za týden ve čtvrtek od 9 do 12. Čau.

0: Six Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Drog, June Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
2: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Code Line se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Code Line. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
7: Reklama na Rádio 1.

Dobré poledne, posloucháte Rádio 1. Doufám, že nikoli uvaření. A zdraví vás Jana Kománková, tohle jsou Left Field Not Forgotten ve verzi Hard Hands Remix.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Natankujte chytře a ušetřete dvakrát. V Makro natankujete od 25. do 28. června benzín za 36,90 a diesel za 32,90 z DPH i bez makrokarty. A pozor, při tankování nad 30 litrů získáte slevu 200 korun na nákup. Vaše Makro.
10: Reklama na Radio 1.
11: Posloucháte Rádio 1, pokračujeme dál, tohle je Saul Williams, aktuální Conspiracy.

0: but I'm here when I disappear.
1: Soutěž Rádia 1.
2: Je to tak, dáme si zase jednu soutěž a bude se týkat kulturního léta, což se tak trochu dá čekat, protože je léto a protože je to součást vysílání na D1 už mnoho let, takže já vám přečtu, oč jde tentokrát. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP Tomora, Moby, Lordy nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna a Tarashi Gakonimino, Josh Aidena, který teď posloucháme, nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, divadlo Petra Bezruče nebo Klicperovo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Kalesov Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července, kompletní informace na kalers.cz. Vyhrát můžete. Dvakrát lístek na Colors of Ostrava, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, knihu od Slovartu, karty a hru od Pjatnika, ultralehký zbalitelný batoh od pod 7 kilo, audioknihu od vydavatelství Van Hotbook, knihu od knihkupectví Kosmas, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected a na konci měsíce získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy GoPass. Telefonní číslo dostaje 210 323 919 a otázka pro dnešní den. I na letošních Kalesov Ostrava zasíhnete objevitelskou Full Moon Stage. Na ní zahraje například kapela Hot House. Jak se jmenuje její frontman, který též vysílá u nás na Rádiu 1? Jsou tady tři možnosti, za A Václav Havelka, za B Matyáš Adámek, za C Grigory Maljukov a volejte teď. Rádiu 1?
3: Haló. Čau, Tom.
2: Ahoj.
3: Čau, je to Grigory.
2: Je to Grigory, výborně, takže... To bylo bleskový. Takže všechny ty výhry jsou tvoje, vydrž na drátě, já si napíšu tvoje nacionále. My si doposlechneme Joshu Aidena, Don't Let It Get You Down. Stomach tight, ready, pressing down.

0: aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. arthousehejtmánek.cz.
3: My pokračujeme dál v hudbě. Vyšel novej DJ Crash, což je dobrá zpráva. A my si z toho alba, který je docela ostrý, pustíme Ocras, kde hostuje Elim.

まだ開けて風はたまらって持ってるもの慈しむ気づいた時はいつもギリギリ点滅エンプティ。

Posloucháte Rádio 1, jako vždycky můžete psát do četovacího okýnka na Rádio 1.cz, není to AI, sedí tam na druhém konci nějaký DJ vždycky, nebo můžete psát do mailu, jinak psát můžete dneska večer, taky bude stejný díl pořadu Sleep Clubbing od 10, mimořádně bude o hodinu delší a bude tam různý hlasování, nějaký vzpomínky a podobné legrace, takže šetřte síly. Tohle jsou Imagine Megafauna.

Donation on na Rádio 1. Teď nás čeká Calgary a společná skladba z dálek, jmenuje se Poison Shyness.

Little Fluffy Cloud, skladba desítky let stará, ale ještě pořád se dá objevit nějaký neohraný remix. Posloucháte Rádio 1, teď na nás čeká Lindell Thompson.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Husická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu žižkovská-spojka.cz.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích, na Jižním Městě a v Radotíně.
3: Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Byla jedna hodina, takže čas na kulturní servis je zde. Začínáme od festivalu žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Dále regiony, mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové a knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery. Pak tady jsou galerie Chemistry Gallery, Bed Orten, Tvoje krev, moje růže, Pražský hrad, jízdárna, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, Melcel, Kincel, Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let, v DOXu Jiří Petrbok, deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna, expanze přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Stokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, Rock Cafe, Jan Pospíšil, Chaos Line, Muzeum Montanelli, Who, Why. Kaštan scéna u Nedězu, všechny krásy světa, Kunsthalle Praha, Memorial of Touch, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ zemí ze slunce, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Meat Factory, Galerie Kostka, Borze Schlerins, Spectre in the Veg, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Galerie etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring. Galerie moderní umění v Rolnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmiška Humpolec, Present Perfect, otisky času současné keramice. Kemp, Centrum architektury a městského plánování, nabízí akci Stavba povolena, umělecké intervence. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla. Depo 2015 Plzní a Lichtenberg Art. Artoto galerie v Uhelné mlýně, Timo, bude. Veletržní palác Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty, čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch a galerie C12, Michal Sinak, After Image. Rádio 1 v 18 hodin, řetěz Jalopaty, v 19 CD, non-stop Quiet Light, Blue Angel Sparkling Silver, ve 20 hodin hit paráda a ve 22 hodin Sleep Clubbing, dneska stý díl pořadu speciálně v delší verzi a s různými prvky navíc.

sešlo se nám naše kulturní léto, který spočívá i v tom, že se ve vysílání zjevují lidi, kteří hrajou na festivalech, o kterých referujeme. A dávka zítřejších singlů, který rádia v praxi dostávají od různých vydavatelství. Joshua Aiden, Could Be Forever, v remixu od Prince Thomase, taková, řekněme, letní diskoška.

Další úplná novinka je ze Švýcarska, Keiko a Becca. Ty jména asi neznáte, ale je to fajn, skladba Forest Cat.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.

starší a pokročilejší asi znají tuhle skladbu od Simple Minds, Theme from Great Cities. Často času ji někdo vyhrabe, prohlásí, jak byla vizionářská, nazdílí na sociálních médiích a můžeme dál.

z roku 81 se plynule přesuneme do letoška, přímo tohoto měsíce, protože vyšel nový album PyCon Audio a za zahrání stojí třeba Analog Dreams.

se vám zdálo, že to občasné pískání zní jako netopíře, tak se vám to zdálo správně. Hana Tulik a Tommy Perman nahráli Netopejry. Teď ještě jeden případ znova zrozený a kdysi devadesátkový hitový elektronický skladby a Fluk Atom Bomb v roce 96 velice nadšeně přijatá a teď se zjevuje v nový verzi v remixu Daniela Everyho.

0: Vinař Sero a je to pilotní single k novému albu, který teprve vyjde. A už se těším, až z něco zahraju tenhle nový odraz tohto a Twin se mi docela líbí.
1: Reklama Rádia 1.
2: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
9: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Kraftwerk v Praze od automa-

Tonic Music a Mrs. Jinx Unheard Melody se dostanou u těch volnějších temp a atmosféričtějších skladeb Bells of Ireland. Začíná to šumem, ale ono se to rozběhne. To jsou nový Mono.

CD Nonstop. Za americkým folktronickým projektem Quiet Light se skrývá od počátku této dekády zpěvačka a hudebnice z Texasu Raya Mahesh. Její albový debut Blue Angel Sparkling Silver z roku 2024 si nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: soutěže o nákupy a další krásné výhry.
1: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Je, ty jsou krásný.
6: Čerstvé bylinky.
7: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Natankujte chytře a ušetřete dvakrát. V Makro natankujete od 25. do 28. června benzín za 36,90 a diesel za 32,90 z DPH i bez makrokarty. A pozor, při tankování nad 30 litrů získáte slevu 200 korun na nákup. Vaše Makro.
10: Další ročník festivalu Unifest je tady. Už v sobotu 27. června od 15 hodin zve Břevnovský klub Kaštan na opener hudební odpoledne a večer. Těšte se na dva, Markétu Foukalovou jinak, Tulpa Talpe Vladivojny Lačia, švýcarské Songs from Utopia a další. Podporuje kulturní magazín Uni, Full Moon a Radio 1. Buďte u toho.
11: Reklama na Radio 1.

Dozněli Kyo v remixu Adriana Sherwooda, který si tam tady jako nepropsal úplně čitelně, nicméně to byla jeho verze. Tohle jsou Notorious Neon Golden.

0: orchestru, tolik kní odra. Teď si pustíme belgický projekt Saban s stojícím Bonnym Princem Billym. Pak spolupráci Danger Mouse s Sparkle Horse a ještě vyjde kus času na All Children a Bobbyho Gillespieho a já se budu těšit pak naslyšenou večer po 10. dně se s tím dílem Sleep Clubbingu. Na webu Rádia 1 najdete i návod, jak hlasovat pro nejoblíbenější písničku tady toho pořadu. Můžete hlasovat už mailem během odpoledne a jinak večer.
1: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quickstop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovák.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 8. ročník festivalu Koukokli, který se koná od 17. do 19. července v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají tam například Pokoj 25,

0: Reklama Rádia 1.
1: Mistr Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Drog, Junior S a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, Ostrov Štvanice.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Natankujte chytře a ušetřete dvakrát. V Makro natankujete od 25. do 28. června benzín za 36,90 a diesel za 32,90 z DPH i bez makrokarty. A pozor, při tankování nad 30 litrů získáte slevu 200 korun na nákup. Vaše Makro.
10: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi A Void Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
5: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
6: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Natankujte chytře a ušetřete dvakrát. V Makro natankujete od 25. do 28. června benzín za 36,90 a diesel za 32,90 z DPH i bez makrokarty. A pozor, při tankování nad 30 litrů získáte slevu 200 korun na nákup. Vaše Makro.
12: Reklama na Radio 1.

Krásné odpoledne vám teď už přeje Stanislav Zima. Budu s vámi zase do 18 hodin, jako každý čtvrtek prakticky. A začínáme touhle legendou, Evgen Wicks.

0: Tohle byla kapela z Philadelphie, která se říká Nothing. Mají venku nové album A Short History of Decay a my jsme si z něj hráli skladbu s názvem Toothless Call.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quickstop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovák.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

nové desky Lean In, skladba The Field od velšské umělkyně Polly McKay alias Art School Girlfriend. No a teď se ještě vrátíme k tomu, co můžete vidět na Colors of Ostrava. Třeba Never Touch a Anki.

Tohle byla trojice Adret and TC1 a DRS. Skladba Stuck in a Loop. Přemýšlím, kolikrát jsem navštívil DJský set Kluta, neboli Tom Withers se skrývá za touhle přezdívkou a nějak se nemůžu dopočítat. Ale pokaždé to stálo za to. Klut v jedné fázi skutečně přinesl něco úplně nového do žánru, když vlastně spojil jungle s technem. Znělo to neuvěřitelně tehdy. No a tenhle roller se jmenuje Silently, tohle je Klut.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
7: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích na Jižním městě a v Radotíně.
8: Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz.
9: Přijď fandit Česku.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
11: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Reklama na Radio 1.

Krásné odpoledne vám přeje Stanislav Zima, posloucháte Rádio 1. Máme 6 minut po 16. hodině. No a tohle byl americký autor Jimmy Lovell alias The Album Leaf, tentokrát se zpěvačkou Nicole Millis, kterou si vypůjčil z kapely 100 Waters, a krásná věc s názvem Turns. Tohle to je docela stará věc z 90. Možná někteří pamětníci ještě vyškrábnou z paměti koncert kapely Fluke v Praze. No a tohle jsou právě Fluke, jejich docela úspěšný single Atom Bomb, už jim úplně v novém remixu od Daniela Averyho.

Já myslím, že úplně super. Ten remix se opravdu Danielu Everymu poved. To byly Fluke a Atom Bomb. Daniel Avery Nuclear Summer Remix. No a tohle je inspirace, která přišla na Novém Zélandu na Alexe Pereze. Skvělá pecka s názvem Cape Ringa. Alex Pereze.

Tak slyšte nějaké inspirace pro to, jak strávit třeba dnešní večer. Dnes je čtvrtek, 25. června roku 2026. Ivan slaví svátek. Přejeme všenej. A pojďme si tedy něco říct k téhleté části kulturního servisu. Začneme hudbou, tak u Kaštanu na scéně Unijazzu zahrají v 19.30 HEM. Klub 007 na Strahově uvádí v 19 hodin Human Needs a LVZ Silenciosa. Energy Pub v Rígrových sadech v 19.15 hlásí Kateřina, Marie Tichá a Benjis. Klubovna Povaleč v 19.30 Stolen a Edit. Čítárna Unijazz ve 20 hodin pořádá nekomorní večer Jima Morrisona a Filipa Topola. Zachs Pub v Plzni ve 20 hodin Ventolin, Fuchs 2, Miss Petty a Summer is Drag. Bike Jesus Clara Black a Groove Bar opanuje Paradiso Rhythm ve 21.30. Teď vzhůru do příšeří kinosálu. Edison Film Hub hlásí v 19 hodin Orwell, 2 plus 2 rovná se 5 a ve 21.30 Farma zvířat. Kinopilotů v 18.30, Backrooms ve 21 hodin, pak Leviticus. Kino 35 v 18 hodin, Co je ti holka? A ve 20 hodin Romeria. Bio oko v 17.50, Princezna Mononoke. Ve 20.30 Ticho nad 8000, Expedice Manáslu. Kino Aero v 18 hodin, Toulavý pes a Mistr. Kino Dlabačov v 18 hodin promítne Romeriu a ve 20 hodin Scary Movie. Pokud jde o divadla, tak v Rock Café v 19.30 divadlo s Bojkou v zádech uvede hru Zahrajem si na doktora. Dále v divadle v Dlouhé můžete vidět představení Bez roucha od 19 hodin. No a pak už jenom rubrika ostatní v galerii Rudolfinum v 17 hodin, v 18 a v 19 hodin tři projekce videa Hejtři řeknou, že jsem skutečnej od Niny Davis. Pardon. Tak a teď ještě si řekněme, co dnes na Rádiu 1. Tak v 18 hodin Řetězy a Lopaty, v 19 hodin CD non-stop, dneska Quiet Light, Blue Angel, Sparkling Silver. Ve 20 hodin pak hitparáda a ve 22 hodin Sleep Clubbing.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčanskom letisku v středu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Poznáváte to?
5: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
4: Ale s tím bude konec.
5: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
4: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
5: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
4: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
5: Děkujeme za trpělivost.
4: Vaše hlavní město Praha.
6: Je, ty jsou krásný.
7: Čerstvé bylinky.
8: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
13: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Reklama na Radio 1.

Tohle je docela zajímavé spojení dvou amerických jmen, John Tejada a Laurel Halo. Johna Tejadu známe celkem dobře, myslím, z vysílání Rádia 1 a slečna Laurel Halo je docela zkušená producentka, spolupracovala s takovými osobnostmi jako třeba Julia Holter nebo John Cale nebo Lisa Gerrard. S oblibou fúzuje techno s jazzem a s dalšími vlivy. No a nejinak to má i tahle ta italská dvojka, která si říká Fireground. Fireground tvoří Angela Dragonetto a Daniele Paduano. Žijí v Berlíně a vydali teďka EPčko na značce Alien Tape a z něj si hrajeme hned první věc s názvem

0: bublinky.
1: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

scientist. I just

Poslouchali jsme skladbu I Just od dvojce Fracture a Deft a podíváme se teď do New Yorku za Travisem Stewartem alias projektem Machine Drum, poměrně nové EP pořád ještě.

Tohle to byla věc od brazilského autora André Sobota vlastním jménem, jinak Bungle, a jeho skladba s názvem Cocooned. No a jedna klasika, Bad Company a Matrix. Jejich společná hitovka Jellyfish.

0: Husická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Poznáváte to?
4: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
3: Ale s tím bude konec.
4: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
3: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
4: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
4: Děkujeme za trpělivost.
3: Vaše hlavní město Praha.
0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Natankujte chytře a ušetřete dvakrát. V Makro natankujete od 25. do 28. června benzín za 36,90 a diesel za 32,90 z DPH i bez makrokarty. A pozor, při tankování nad 30 litrů získáte slevu 200 korun na nákup. Vaše Makro.
9: Reklama na Radio 1.

9 minut po 17. hodině a na rádiu 1 vás v poslední hodince zdraví Stanislav Zima. Tuhletu hoďku jsme načali pěkně v klidu, docela takovým pozoruhodným spojením norského trumpetisty Nils Petra Molvera a berlínského experimentátora Alva Nota. Jejich společná věc s názvem Berlin Orbit 4. No a budeme pokračovat, protože tady je dánský ambientní mág Jonas Munk a jeho skladba Waiting for the Ghosts.

0: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
1: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Prodává.

0: 50 z DPH i bez makrokarty. A pozor, při tankování nad 30 litrů získáte slevu 200 korun na nákup. Vaše Makro.
1: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Reklama na Radio 1.

Tohle to byla v Praze usídlená filmařka a hudebnice Eliška Lubojacká alias Ashen Falls, skladba After Image. No a rozjíždí se nám skladba Everlasting Flame, která uzavírá nové album polského hrdiny, který se říká Earth Tracks, jinak vlastním jménem Bartosz Kruczyński. No a posloucháme skladbu, eponymní skladbu právě z alba Everlasting Flame, Earth Tracks.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 8. ročník festivalu Koukokli, který se koná od 17. do 19. července v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají tam

Tak klasicky jsme si odehráli něco z Velké sedmi. Tohle to byl Ran Satan a Poizeří. A teďka něco z nové desky DJ Crusher. Ibaran Clan, Black Mamba. Zvěřil se karas. A zavarám i takabatakas. A dané balans.

CD Nonstop. Za americkým folktronickým projektem Quiet Light se skrývá od počátku této dekády zpěvačka a hudebnice z Texasu Raya Mahesh. Její albový debut Blue Angel Sparkling Silver z roku 2024 si nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Sid Poitier a skladba Hear This od dvojice, teda v remixu, od dvojice The Untouchables. No a tohle to je skladba Tensa, kterou najdeme na nové velké desce projektu Forest Drive West. To album se jmenuje Mantis 1920 a vyšlo na holandské značce Delsin.

Piotr Kaliński, polský producent známý jako Haty Vaty, se letos objeví opět v České republice. Na začátku září opět v trojmezí mezi Českem, Polskem a Německem. A modří už vědí, kde to je. Tohle je jeho skladba s názvem Flagy.

Mike Ronald a skladba s názvem Irvin. No a než se rozloučíme, tak vám popřeju krásné léto. Užijte si ho. A zase snad brzy se budu těšit na slyšenou. Hezké léto vám přeje Stanislav Zima. Tohle to je Scuba a Glance.

0: jedno.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
6: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Reklama na Radio 1.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Čau, čau, čau. Zdravíme u 58. dílu, což je teda šílený. I Dan se tady,
2: se udivil,
1: tak já ho rovnou představím. Je to Dan Rola, Skrunk a Turtleneck.
2: Tak já zdravím všechny a díky za pozvání.
1: Tak jak se máš, Dane?
2: Já se mám výborně.
1: Jste byli teďka v nejbližších dnech na nějakém koncertě v zahraničí daleko?
2: Přesně tak, já jsem čerstvě přijel z Drážďan plný dojmů. Takže něco si pustíme z toho.
1: Já si právě myslím, takže asi teda dáme první věc a pak budeme komentovat.
2: Přesně tak, pojďme to odpálit a rozeberem to následně.
1: No tak paráda, tak jedem.

0: Tak to byli Fiddlehead, kdo nepoznal, a Dan nám řekne svoje dojmy z koncertu.
1: To byl reparát, tady tenhle koncert, protože my jsme jeli, nebo 3 roky zpátky byl křest tady téhle desky, nebo 2 možná. Koupili jsme si s kámošem Mariánem letenky do Londýna, jeli jsme...
0: Zdravíme Mariána.
1: Jeli jsme na akci do Londýna, kde zpěvák z Fiddlehead na poslední...
0: A já to znám, ten příběh, super.
1: Na poslední koncertůr, něco se mu přihodilo, vlastně nevím doteď, jestli to bylo nějaký jako úmrtí v rodině nebo něco takového, ale musel to zkrátka zrušit, takže kapela zůstala, koncert se odehrál, ale vlastně tam... co 2-3 songy byly náhodní lidi. Takže to bylo...
0: Takže bez Patrika Flynna.
1: Bez Pati Flynna, přesně.
0: Pro ty, co neznají, tak vlastně v kapela Fiddlehead se skládá, jsou z Bostonu, ne, taky asi. Takže se skládá z Patrika Flynna z Heavheart, pak z kytaristy z Heavheart ještě?
1: Myslím, že bubeníka ještě.
0: Bubeník z Heavheart a kytaristy z Basement.
1: Je to tak. Je to tak.
0: A pak ty dva, to už bohužel z hlavy takhle nedám.
1: Já taky ne.
0: Ale
1: je to tak. Každopádně reparát proběhl na výbornou teďka. Jako minule jsme byli z toho takový rozpačití, že sice unikátní příležitost je vidět takhle, ale koncert nic moc, takže... napraveno.
0: No a tenhle festiák Farewell se to nějak jmenuje?
1: Farewell Youth.
0: Jo, a tak jaký dojmy z toho festiáku, protože ono to bylo hodně takový multižánrový, mi přišlo z plagátů.
1: Jako já jsem tam přijel jenom včera, jsme měli právě lístky jenom na tuhle akci.
0: Že, no ono nějak, že se že bylo i, že dali na jeden den aspoň vlastně tuhle žánrovou věc, aby ty lidi nebo tam byli i...
1: Tam jako, bylo hodně, jo, hodně hardkorový, hodně jako punkrockových kapel.
0: Já právě jsem z toho plagátu tak nějak vůbec, že jsem o tom neslyšel, navíc jste v Drážďanech, což většinou je, to byl první rok, nebo...
1: Ne, to vůbec. Podle mě, jakože já jsem
0: to
1: taky neznal.
0: Nedělal tu akci. Právě, nevím o tom. Ročí, ať to zpromuješ nějak, ale...
1: No, vůbec jako žádný dobrý PR tomu neudělám. Prostě nějak jsem se tam ocitnul, ani jsem to neplánoval a prostě je dobrá akce, takže takový jsou nejlepší vlastně ve finále. Super,
0: no. No, dobrý, no, tak asi...
1: Já bych možná rovnou skočil na druhý song, který tady završí tenhle výlet, protože po Fiddlehead hnedka naskočili Basement.
0: A i členové, které... teda, jak už jsme zmiňovali, tak můžem
1: navázat. Já jsem Basement nikdy neviděl, přestože to poslouchám roky, takže včera to bylo splněno, takže nejde s čerstvým zážitkem začít jinak, než tady těma dvouma songama.
0: Já viděl storíčka a vlastně, jak jsem je viděl minulý týden na Rock for People, na tý největší stage, co tam je, tak to bylo jako docela vtipný, že...
1: Jo, jako tohle
0: že
1: bylo...
0: to dali, víš?
1: jako vypadali spruzeně, ale v pohodě.
0: A bylo to super i na tom rokáči. Teda,
1: bylo než... to jako nad očekávání, zahráli to mega dobře, jakoby hodně kvalitní.
0: No a ty jsi vybral song, tak řekneme si k tomu, pustíme si to a pak si k tomu teda řekneme
1: víc. Tak jo.
0: Tak jdem. Promise Everything od Basement.

0: Tak, to byly Basement, song Promise Everything z desky Promise Everything, tuším z roku 2016, je to tak?
1: Tohle je starší věc, no. Včera to hráli jako poslední song úplně, tady tenhle.
0: No, ale k téhle desce se váže vlastně jejich ten labelovej posun, nebo posun, oni vlastně
1: to ani
0: z toho
1: nevím.
0: Run for Covers, no, protože já jestli jsem to pochopil dobře, tak v roce 2017, oni vydali 2016 tuhle desku a byla super, i zvukově mě hrozně bavila. A 2017 ji remasterovali a remixovali, takže to všechno, co i tahle verze, nevím teďka jestli do klipu, to poznám podle bridge. A teď si to, takový, jak tam jede ta basa a vás bějí tam kytary, byla nejlepší část na té desce.
1: To je hodně dobrá, no.
0: A na tom remasteru tak to tam nebylo. Oni to prostě přemíchali a to mě docela dost zamrzelo, ale bylo to kvůli tomu druhému labelu, na který na název si teď nespomenu, ale vím, že 2017 to ten nový label nějak převzal a udělal se nový mix a vlastně na všech streamovacích službách zmizel ten původní a mě to strašně naštvalo v tu dobu.
1: To jsem ani nevěděl, vidíš, tak no. Se tady ještě dovzdělám.
0: No, tak to nevím detaily, ale pokud chceš, tak si to vygoogli. Tak jo. No, tak co teda k tomuhle koncertu?
1: Ten skvělý, tak oni vydali novou desku teďka. To je baví měsíc, baví.
0: Je to hodně indíčkový,
1: jo, jo.
0: Ale je to super. Mám tam
1: je to parádní.
0: Mám tam už hodně favorite.
1: Je to super.
0: Anglicky, když ty tady. Mám už tam hodně oblíbený jako songy, co mě třeba nechytli na první poslech. A pak jsem je točil a jako super.
1: Jo, jo. Takže... Jakože když začali dávat ty první věci, třeba to Wired, jak dávali, a tam je nějaký ten... začne ten refrén a on tam jede přes ty kotle, tak jsem si říkal, že to je úplná blbost poprvé, ale vlastně je to úplně super. A jsou tam víc, jakože některé písničky jsou hodně indie, což mám taky rád, takže, ale mi přijde, že i na těch jako předchozích věcech už k tomu tak nějak jako směřovali. Jak tak? Říká basák z mojí kapely Stania, to je kapela bez refrénu, Basement, což možná jo, ale mám rád tu náladu. A na tom koncertě to bylo a zahráli to fakt jako mega dobře. Jsem se trošku...
0: Počkej se refrén, když je to dobrý.
1: Takže Basement za mě super. Dobrý naživo, takže jsem hodně spokojen.
0: Tak super. A posuneme se teda k dalšímu songu?
1: Jdeme na něho. Další song, Useless ID. Moje oblíbená punk rocková kapela.
0: Musím se přiznat, že tenhle song neznám. A není ten Dying Love, co si měl mít jiný, tak není to ten z té žlutý desky,
1: přesně
0: takový,
1: tak.
0: Jak tam je, to je nejlepší deska podle mě.
1: Ta je skvělá, to je třeba rok, potom tak 23, Redemption,
0: taková
1: epická deska,
0: jo,
1: kde je prostě It's Alright.
0: It's Alright, je nejlepší ta drnkačka. Jo,
1: to je jako,
0: super, no.
1: To je hodně zásadní, ale...
0: A tenhle song si dám, protože ho neznám, takže...
1: Tak se dovzděláš se taky. Sypání. Je to trošku rychlejší, což prostě si myslím, že do tohohle pořadu je to snesitelnější.
0: Dobrý. A já jsem zapomněl říct, ale vůbec jsem to nekontroloval, protože u tebe nemám pochyb o tom, že bys nesplňoval požadavek řetězů a lopat. Ale to je, že v těch písničkách, co tady pouštíme, vždycky musí být kytara. Takže je to asi...
1: Myslím si, že jsem to splnil u všech písniček. To bych překvapil sám sebe, kdyby
0: já
1: to tam nebylo.
0: Myslím, že bys tam dal třeba separa.
1: Jako, byl jsem daleko od toho, takže nezáměrně jsem to splnil všechno.
0: Věděl jsem to. Tak jedem Useless ID song How to Dismantle an
1: Atom Bomb.
0: Atom Bomb. Okay.

0: koncertů a minulý rok jsme taky jeli jako nějak, tak, jo, jako... by to nějaké Německa, něco v Česku. Teď to bylo jenom Česku, předtím jsme hráli jako Německa i.
1: Okay.
0: A s Jotamem právě máme naturováno dost, že vlastně i s Crank jsme hráli dvakrát z Usos ID Tour po Evropě, což byly úplně nejlepší tour vždycky. A jo, tam nám vlastně Skrank jako produkoval poslední dvě desky, takže Useless ID jsou pro mě taková kapela, jakože celkově prostě jedna z nejlepších punk rockových kapel, si myslím, nebo trošku nedoceněná, jako je to kapela, která prostě na, v nultých letech jezdila Warped Tour a byla prostě obrovská bána Fedvreku. Bylo to prostě skoro na, stejném, na stejné úrovni, jak třeba No Use for Name, jeli tady, jezdili tady tyhle jako fakt obří tours.
1: Prostě ten 2-3, 2-4
0: no, jak třeba. Oni podle mě, jestli to Redemption je 23, tak podle mě potom měli jako další desky, které hodně ještě jeli. A v té době to byla jako fakt obrovská kapa. Myslím, že nějakou dobu žili ve státech a hodně to jelo. A, no a vlastně s tím Jotamem nějak, podle mě jsme se s ním seznámili, že jak on má taky svůj akustický projekt, se kterým jednu dobu snad jako touroval podle mě tak rok v kuse, kdy prostě jenom jezdil a hrál. A hrál právě ve Valašském Mezříčí v našem hudu u Majka v garáži, takže zdravíme ještě Majka.
1: Majkova garáž.
0: Tam to znáš, že jo, tam jste hráli tam taky se Skywalker. Takže tady jako proběhl podle mě poprvé koncert, kdy jsme se nějak seznámili s Jotamem, co Staňa dělal tu akci a od té doby vlastně jsme se nějak skámošili a on v tom Valmezu od té doby podle mě hrál minimálně 5krát a dali jsme prostě dvě tour Skrank společný s Useless ID, dvakrát jsem s ním byl akusticky.
1: A vy jste s nima byli i někde daleko, ne? Nebo
0: ne, byla to Evropa, vždycky, ale...
1: A ty dlouhý, protože Krank je známý taky tím, že zažil v Ninja a druhá věc, že tourujou hodně i jako fakt mimo, ale doslova mimo, ne?
0: Jenom jako, exotiku.
1: Německa, ale Brazílie, tam byla Mexiko.
0: Jo, jo.
1: Mexiko, jo, bylo tyhle... super, to znám příběhy, jsme říkal, to bylo super.
0: Tyhle věci jsme jeli sami vždycky, to jsme si vůbec nejeli. Teďka byla šance dát Japonsko společně, teďka vlastně letos, ale jsem propálil možná, ale to se nebude realizovat. A máme Evropy, jeli jsme Německa, Belgie, myslím, Nizozemí. A právě na té druhé tour jsme dávali 4 koncerty jako Support Descendants, což bylo úplně nejvíc. Jsme hrajeme, myslím, Dortmund, Würzburg, ještě dvě města, nějaký festival, potom velký Brakrok v Belgii, nejlepší akce, lidi z Descendants, taky prostě takový moji hrdinové a nejlepší kapela a hlavně super lidi. Takže to rovnou asi tady na týzu další song.
1: No tak jo, tak jsou to Descendants, ne?
0: Jsou to Descendants, písnička Without Love.
1: Tak jedem.

0: Jako to je krásný, no. Já prostě Descendants prostě fakt miluju. A ta kapela ale třeba vznikla už v 70. letech, což je docela hustý, ne?
1: To je brutální. Jako,
0: nevím, jestli se jmenovali Descendants už v 75. nebo něco takového.
1: No,
0: ale
1: podle mě ty první desky jsou, nebo 80 něco, a možná i 70.
0: To, měla to být jako, byla to surf-rocková kapela vlastně v těch 70. že to tak vznikalo, jako ta kapela. Což je fakt hustý, protože z toho zpěváka se pak vynořil nějaký biologický něco.
1: Je to tak, on je podle mě někde učí, normálně na univerzitě, což je vtipné, protože včera, když začínali Fiddlehead, tak Paťo Flynn, jak jsem ti posílal video a ty jsi říkal, že ceníš dres německý, tak právě říkal, že tady tenhle dres vyfasoval od nějakého svého studenta z Německa, protože on taky někde vyučuje na vysoké škole, prostě. Což je zpěvák z Bad Religion nebo z Offspring. Prostě taky.
0: Ta fotka těch, jakoby, jak tomuto memečko, to IQ, které vidí, to je fakt hustý.
1: No, takže i Milo je prostě takový vzdělaný pán, už vzdělaný starší pán. Každopádně
0: kdo by neznal teda Descendants a jejich vlastně ikonický brailovej design podle Mila, že jo? Kdo nezná,
1: tak musí dohnat.
0: Tak asi musí dohnat, protože ta kapela tak není dva roky. Teda. No tak co tam máš teda teď?
1: Teď se zanoříme zpátky tak do roku 2000.
2: Tam poblíž svýho hůdu.
1: Přesně tak, teď se zanoříme do roku 2010, kdy jsem byl podle mě čerstvě na střední škole a začal chodit na punkrockové koncerty, což podle mě je důvod, proč tady sedíme teďka.
0: Hezký.
1: A říkal jsem si, že jeden song to určitě chce tady dát takhle od kořenů. Takže 2010, Ostrava, klub Chlív, nevím, jestli ty si pamatuješ, jestli jsi hrál někdy.
0: Ježišmarja, tam víš, kolik mi, ale.
1: Takže
0: jestli jsem zažil, jo, tady tu kapelu.
1: Ne, jestli zažil ostravský klub Chlív, no, který jako.
0: Jo, ale jestli jsem zažil i tuhle kapelu.
1: Tak to samozřejmě je bez debat.
0: Takže klidně prozraď tu kapelu.
1: Jo, dáme si Criminal Collection.
0: Na co ten Chlív teda?
1: Chlív je prostě.
0: Co Criminal Collection a Chlív?
1: To je spíš tak jako pro mě, když já jsem začal chodit na koncerty prostě v 15. A 2010 kluci právě dropli tady tohle splitko z NSOS podle mě, yes. A já v tu chvíli prostě jsem byl úplně vystřelený, že to není možný ani, že tohle prostě je česká kapela.
0: Pro tebe prostě Criminal Collection byli fakt ten vzor vlastně, dá se říct nebo ne?
1: Dá se říct, že jo, asi, jakože normálně jsem si říkal, že tak tohle,
0: mě nenapadlo, tohle, víš, teď, když to říkáš.
1: Jo, jsem si říkal, že tak tohle chci dělat taky.
0: Je super,
1: a je hustý, že tady prostě po 16 letech vlastně spolu máme kapelu a vlastně ty koncerty ve Chlívě vlastně pořádal Staňa, které už jsem tady zmínil třeba třikrát. A vlastně kluci z Criminal Collection, Henny a Gabo, vlastně mi spolu hrajeme v Crank, takže se to tak zapadlo, že tady tohle EPčko to nasměřovalo tady na tuhle epizodu prostě.
0: Tak si jdem dát song Yesterday.
1: Jdeme na to.
0: Rád. Tak jdem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
9: Reklama na Radio 1.
10: No, tak to byl krásný skok zpět. A vlastně já si uvědomuji, že jsem tam i hrál ve chlíve vlastně s Dusty Kate. Jsme tam hráli. Nevím, jestli s kriminálama, ale...
11: Je to možné. A ještě jste hráli v ostravském klubu Marley, podle mě.
10: To je možný. A ještě teď z nějakého důvodu mi teď skáče Frýdek Místek.
11: Klub Stone?
10: Stone a ještě Kopřivnice.
11: Jo, klub Nord a všechno to bylo.
10: Ne, Nord, ne, ještě takovej v tom bunkru.
11: No, však to je Nord.
10: Aha, jmenovala se to jinak?
11: Tak snad se nepletu teď. Já myslím, že ne. Myslím, že Nord je v bunkru, okay, a vlastně okay. Stone je taky v bunkru.
10: Jo, takže se nepletu, protože no, se vybavila oba, že jsou
11: oba stejný. Jsou v podzemí, prostě, no, to je underground.
10: Ale Stone teda...
11: To furt funguje.
10: Jutá že... mi teďka do hlavy se jako...
11: Ty jo, ale my jsme... Časy, jako. YouTube zdravíme a my jsme vlastně loni ve Stoneu hráli, takže to je... A myslím, že jsme se i bavili, že Stone ve Frýdku Místku je
10: to
11: jeden...
10: To funguje.
11: Jo, pořád to funguje. Loni jsme tam hráli, nebo jo, loni to bylo a je to snad jeden z nejstarších klubů v České republice. Prý. A pořád se drží.
10: Vůbec mě, by mě nenapadlo, že to tam funguje.
11: Jo, jo, pořád to je. Pořád to je.
10: To je města, nebo nevíš?
11: To už se ptáš moc.
10: No tak teda Frýdek Místek Stone... Doporučujeme zajít na koncert a podpořit tamní scénu, která furt funguje.
11: Je to tak?
10: Hezky, hezky. No a ty tady máš kapelu, kterou jsem viděl na Sedmičce. Nehráli jste tam s nima?
11: Nehráli, ale na tom koncertě... Ne. Myslím si, že... Ne, já jsem byl na... Oni tam hrají dvakrát podle mě na Sedmičce.
10: Jo.
11: Já jsem byl jednou... to bude tak rok 2017 nebo 18, když právě vydali desku Inviting Light, z které si zahrajeme teďka song. Hang My Head a s něma hráli podle mě francouzská kapela Not Scientist, co to nevím, jestli jsi tam byl.
10: To asi ne.
11: Jo, tak to bylo, podle mě už to bylo podruhé, co na té Sedmičce byli. A no, kanadská kapela z Toronto, mám hodně rád. Kapela, co začínala jako ska podle mě, což vím, že měli potom Make Flatliners Ska Again, ale to jsem rád, že neudělali. A teďka taky vydali novou desku, ale tady tuhle si zahrajem, ta je myslím z roku 2017. Chtěl jsem tady dát desku nějakou zásadní, kterou prostě může žít od začátku do konce a poslouchat furt dokola. A...
10: Hele, k té Kanadě, přijde ti odlišnej ten americký a kanadský punk rock, jako je skatepunk?
11: Trošku jo, ale vím, že ty seš na to víc, víc expert. Ne, tady, jako že třeba, vím, že hodně kapel jsi mi posílal kanadských tady, ty jako rychlé punk roky.
10: Prostě miluju takový ty Daggermouth a Youth Decay, víš, který to jsou? To byly taky nějaký členi tady těch jako kapel. A mně vždycky přišlo i třeba ty Mute, tak to už je jako techničtější jako punk rock, ale má to brutální tempo, že vlastně, a je to hrozně jako takový, i když vlastně ta australská taková ta kapela, tak to je taky hrozně rychlý. A, ale vždycky mi nějak přišlo, že to šlo hrozně poznat. Ten jako kanadský skatepunk a ten americký.
11: Možná jo. Nevím, čím bych to pojmenoval teďka, jestli tam je něco, co to dělá, ale...
10: Víš, jak se jmenoval ty Lions? Taky kanadský takový, ale to byl takový jiný, takový punk rock.
11: Tak to se nechytám asi.
10: Něco Lions. Ježiš, no tak v dalším vstupu, to já si vzpomenu, a my si dáme teda teď ty...
11: My si dáme Flatliners.
10: Flatliners song Hang Your Head. Hang My Head. Sorry. Tak jedem.
11: Tak jedem.
10: Tak jedem.

0: Super, v pořádku.
1: Jsme zpátky.
0: V pořádku, je to už takový hodně indičkový, až mi přijde.
1: No, myslím si, že tahle deska měla, nechci říct hejt, ale hodně rozporuplné názory, protože ty předtím byly fakt jako hodně rychlé. Tady už si začali experimentovat a myslím, že v těch následujících deskách je to vlastně takový trošku mix tohodle a těch starých věcí. Ale líbí se mi na té kapele, že je taková hodně svoje, má hodně ten jeho vokál, toho Chrise je takový hodně jeho, není to moc napodobitelná kapela, což jsme se bavili vlastně, že je podobně i u těch Descendants, že je to prostě punk rock, ale vlastně poznáš hnedka, že jsou to
0: že
1: Descendants.
0: Že je na tom punk roku něco, co je jakoby
1: mě vlastně,
0: označí od těch ostatních.
1: Jo, mě vlastně moc nebaví jako ty generické kapely, prostě, že si řekneš, že jo, to je punk rock, tady to splňuje všechny věci, co je punk rock, nebo pop-punk, nebo cokoliv, ale vlastně nejsou to dobré songy, jenom to splňuje ty škatulky toho žánru, což mi přijde, že Descendants vlastně vůbec nedělá a nedělá to ani Flatliners to nedělají. Jo. Jsou to prostě takové jako svoje kapely, zároveň ten žánr hrajou, ale po svém
0: prostě
1: jako, a to mě vlastně na tom baví jako nejvíc.
0: No ale ty tady máš kapelu, ze který já jsem, to je moje nejoblíbenější taková z těch
1: fakt?
0: Moderní...
1: A to znáš ode mě, ale možná.
0: To si myslím, že spíš tuhle znáš ty ode mě.
1: Ne.
0: Ne, tak kamaráde...
1: Já si pamatuju, že jsme byli v Liberci nahoře, ještě když bydlel v Liberci a pouštěl jsem ti jeden song Out of Sight, který ty jsi ukládal na Spotify, nějaký platformě, takže...
0: Přijímám a od té doby... Tak přijímám, teda jsem rád, že vím, že to teďka je od tebe. A od té doby já i klukům z YI jsem myslím posílal, že tohle si mají dát, protože
1: to je zdroj inspirace.
0: A prostě, jak to říct, nejsou to title fight, ale cítíš v tom ten takový to divný emo a ty divný vokály, ale prostě to řadím do toho stejného a ani Midwest Hardcore, to, nebo Midwest jakoby to není tolik, ale prostě je to strašně zajímavá kapela, jak vokálama, tak různorodostí songů.
1: Jo, já...
0: Já teda mám radši tohle z té desky, kterou už jsem nerotoval tolik, ale ta deska předtím, to jako od začátku do konce, já jsem z toho úplně v háji a to je přesně ty bicí indie, takový to indie... Emo indie, nevím, jak to nazvat.
1: Ve mně právě jako... ta kapela vůbec, my jsme furt neodtajnili, co to bude, a tak nechte se překvapit, ale ve mně to vůbec neevokuje právě jako title fight a nějaké jako vlastně, to... že mně nepřijde, že to je kapela, která vlastně i má blízko jako k té scéně, mi přijde, že vlastně i ta zpěvačka podle mě, až se k tomu dostaneme, co to teda je, tak podle mě jako vystudovala jazz nebo něco takového a řekla, že to vlastně nechce hrát. Mají tam hodně takové jako Beach Boys vokálky a...
0: Ale takovou tou atmosférou, tak spíš jsem myslel to, nevím, ten les a tu přírodu takovou k těm title fight, víš, takovou ten
1: tak
0: ten,
1: myslím,
0: americký...
1: Myslím si, že to můžem otajnit, je to kapela The Bats a jsou z Nového Zélandu, takže tam
0: je to strašně americký.
1: Takže Pána prstenů v tom asi cítíš prostě spíš.
0: Já nevím, je to prostě takový techničtější prostě, ale cítím z toho ty lesy toho... Jak jdeš prostě v sandáli.
1: je to hodně sandálová kapela. Prostě
0: jsou to hodně sandály, ale jo. Fakt je cením. Jako
1: dobrý
0: hodně.
1: Sandále, mám to rád.
0: Mám to rád. A je to fakt ústý, že jsi to teďka řekl, že jsem si to uložil díky tobě, protože já od té doby mi začaly skákat ty songy, nebo pustil jsem si nějaký desky, ukládal jsem si to a vůbec jsem nevěděl, co to je za kapelu. A vždycky říkám, tyjo, to je tak skvělý song. A než jsem si zapamatoval, že to jsou The Bats, to už jsme vlastně teda říkali, ale...
1: A bylo to jako poprvé teďka.
0: Ale tak je to fakt hustý. Jsou z Nového Zélandu, jsem taky vlastně nevěděl nejdřív a říkám, to je tak strašně americký prostě. Je to super, cením to. A já jsem nevěděl teda s tím jazzem,
1: hlavně...
0: jako s tou zpěvačkou.
1: Jo, já jsem četl nějaký článek a hlavně, já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, že nevěděl jsem, jak vypadají ti lidi. Já úplně jsem říkal, tady ti lidi budou prostě vypadat jako úplně největší outsideri, které prostě někdo... někdo prostě musel na střední škole hodně nemít rád a přesně tak vypadají a zároveň jsou nejvíc sympatičtí ti lidi, takže tak, pojďme si to dát.
0: Pojďme si to dát a ještě jednou teda hustý, teda to musím říct, že jsi mě překvapil, že úplně náhodou jsem ti chtěl říct, že to je fakt hustý, že se strefil do mýho toho a že to mám od tebe, jsem nevěděl, takže děkuju ti, Dane, za to, že tuhle kapelu mám od tebe.
1: Kdykoliv.

0: No, překrásná písnička, tahle sandálová kapela, jak jsme se shodli. Je to fakt nádherný, neamerický, novozélandský, ale zároveň americký, nenovozélandský.
1: Jasná je to, definice.
0: Je to fakt úplně fakt halus, že jako... To je jak jsem ti říkal, nejdivnější kapela, co mám rád. Že to je fakt strašně zvláštní. A hlavně tenhle byl pomalej song, ale oni mají, že si pustíš tu desku a tam jsou tak divný songy, ale vlastně jsou něčím strašně dobrý. Jako.
1: Jo.
0: Že je to fakt promakaný.
1: Je to podobně jako u Basement, možná kapela, která má hodně prostě tu náladu, že posloucháš celou tu desku, kde může být 10-12 věcí a má to prostě spíš než nějakou jako silnou část, silný referenc, co by si pamatoval, tak to má fakt jako celek prostě nějakou náladu a je ti vlastně dobře. Prostě cítíš se, že seš někde na pláži, máš sandály a je ti dobře.
0: OK, no tak a co tady máš teda poslední, protože my se budeme pomalu loučit posledním songem a to se přiznám, že teda vůbec neznám toho týpka, takže...
1: Jo, to je taky...
0: Takže mi k němu něco řekni.
1: Kevin Morby, vlastně o něm moc nevím, vím jenom to, že jsem kdysi dávno před 5 lety byl úplně neplánovaně na jeho koncertě v Meat Factory, kde jsem dostal lístky od Mariana, který právě nemohl jít, takže znova zdravíme Mariana. A stalo se to tak, že v půlce toho koncertu jsem odešel pryč, mě to strašně nebavilo. A je to jako takové akustické hraní prostě. A každopádně teď vydal novou desku, kterou poslouchám poslední 2 týdny jako fakt každý den minimálně jednou. Takže jsem si říkal, že nakonec bychom mohli dát trošku odjet ještě dál od toho punk rocku a dát si nějaké akustické věci, což mě taky hodně baví. Takže Kevin Morby, nová deska, myslím, že se jmenuje Little Wide Open a hodně je to, je mi dobře z toho.
0: Taky ti je dobře. A sandály máš na sobě nebo ne u tohohle?
1: No.
0: Co bys mi k tady tomu, hele, já to neznám, mi řekni, co mám za boty.
1: Tady možná prstový boty, no.
0: Možná odkaďže?
1: To myslím, že ze státu.
0: Ze státu, no, takže...
1: Prsťáky prostě.
0: Takže Kroxy, no.
1: No.
0: Ty Kroxy na propohodlí.
1: Ale zároveň je to trošku country, takže budou potažené nějakou... Kůží. No, nebo takovou tím...
0: Nebude mít růžový Kroxy a k tomu klobouk.
1: No, nejseš daleko od pravdy, podle fotek na poslední desce, takže...
0: Tak dobrý, tak dneska odhadujeme podle bot. A my si teda dáme poslední věc a my se loučíme. Díky, Dane.
1: Díky moc.
0: Děkuju ti, Dane.
1: Bavilo mě to.
0: Podali jsme si ruku. Máme se rádi. Známe se. Jsme dobří kamarádi. Hrajeme spolu koncerty.
1: A děláme spolu epizody do rádia. Neskutečný. Nebo spíš ty to děláš a já jsem se tady ocitl.
0: Kuba je zase na dovolený, jako každých 3 týdny. Takže zdravíme Kubu zase na dovolenou.
1: Čau, Kubo.
0: Ahoj, mějte se krásně.
1: Čau, mějte se.
2: Actually, give me the phone. Let's start the song over. Here. Okay. Ready? Okay, hold on, brother.

0: done and done, brother.
1: Dude, can we watch some of it?
0: Absolutely.
1: Nice, let's go to the girls.
0: That was fucking
1: hell yeah, we got some.
2: Reklama Rádia 1.
3: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy hýří nápady.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Kraftwerk v Praze. Od Autobahn přes Das Model až po Tour de France. Průkopníci elektronické hudby přijíždějí 15. července do Fóra Karlín se svou ikonickou audiovizuální show. Kraftwerk 15. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Koncert přináší Charmenko.
11: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. Máme tu čtvrtek 19. hodinu a je tu s tím také pravidelný pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dnes s touhletou americkou mladičkou talentovanou hudebnicí Quiet Light a bude znít její debut Blue Angel Sparkling Silver, který vyšel původně digitálně v roce 2023 a následující jaro 2024 také na CD pro značku Orange Label. My si tuhletu americkou hudebnici z Texasu, z Austinu vlastním jménem Ria Mahesh nabízíme v CD non-stopu s pop prvé a to hlavně v souvislosti s jejím návratovým albem, které vyšlo v dubnu letošního roku a dostalo název Blue Angel Sparkling Silver 2. Tahle ta hudebnice, jak jsem řekl, z Austinu, co by teenager poslouchala spoustu muziky, ale také hrála na kytaru a zpívala nejdříve pod svým vlastním jménem Ria Mahesh a později zvolila i tenhle ten svůj alter ego Quiet Light, pojmenovaný podle skladby a kapely National. Svou prvotinu si vydala sama. Bylo to eponymní píčko Quiet Light v roce 2020 a na streamovacích platformách se poté objevila následující rok 2021 na podzim se singlem Till I Get Tired. No a pak už její lo-fi ambient pop jste mohli najít také v roce 2020 na EPčku Stories I'm Now Telling You, který nabídl celkově 5 nahrávek. Ona při tom svém komponování studovala také ale medicínu, lékařskou fakultu v Bosnu a na její další materiál jsme si museli počkat pak do roku 2023, kdy se objevila na jaře v dubnu její 10-skladbové mini-album EP s názvem I Love You Because You Are In Love With The World. Kolekce 10 nahrávek, které však měly okolo 1-2 minutek. Opět nabídly velmi příjemný její experimentální pop. No a po singlech Superstar a Track One se v létě roku 2023 také objevuje další EPčko 4th of July. Tentokrát 7-skladbové EP, kde nahrávky mají už okolo 3-4 minut. Každopádně tenhle ten její tvůrčí přetlak pak vyústil také ve vydání koncem léta roku 2023 téhleté její první desky Blue Angel Sparkling Silver, která nabídla celkově 15 nahrávek, tentokrát víceméně kratších věcí okolo 1-2-3 minut, kde ambientní produkce tvořila základ jejich hlasových poznámek a byla takovým malým okénkem i do jejího života. Moc sympatické dílko, které uslyšíte už za chviličku, no a musím říct, že hned následující rok, pak 2024, se objevuje tato deska, která vyšla původně digitálně také na CD pro americké indie vydatelství Orange Label a zároveň se navrací EPčkem Contact, kde se objevila i hitovka Keira Knightley a na podzim pak roku 2024 vychází další 7-skladbové EPčko Going Nowhere, které si vydala tokrát sama přes svůj bandcamp. Další její 7-skladbový lo-fi indie popový počin s názvem Pure Hearts vychází z kraje roku 2025 v lednu a tentýž rok si střihla také spolupráci s projektem Good Year a Late Verlaine v jejich společné věci Dealers, která vyšla na značce Esho v říjnu loňského roku. Ten letošní rok pak odevřela její singlovka Berlin, kterou se vám také nabídl ve vysílání, či pak dvoustranný single Post Internet Fame a Self Tape. No a koncem dubna pak vyšla konečně tato její druhá dlouhohrající deska Blue Angel Sparkling Silver 2, kterou jste už také ve vysílání rádi slyšeli a která nabídla tentokrát 12 skladeb takového elektronického dream pop lo-fi ambientního zvuku. Teď už tato hudebnice rodačka z Austinu, z Texasu, vlastně jménem Ria Mahesh aka Quiet Light na své debutové desce, původně z roku 2023, později 2024 na CDčku Blue Angel Sparkling Silver. A já vám přeju příjemný poslech. CD non-stop.

Oh, it's amazing.

Loving you.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quickstop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkaj, Satanské tango, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
3: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek dělo do palice, ta se vypne. Zase byl koncert, když buchut mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

0: škole nemůžu, pozvěte to za mě.
1: Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stejnosti.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Yeah!

0: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích na Jižním městě a v Radotíně.
3: Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
10: Reklama na Radio 1.
11: Ahoj. Ahoj.
12: Hoj, hoj, hoj.
13: Rádio.

0: Ano, ano, je to tak, je tady další vydání Hitparády na Rádiu 1. Dnes je 25. června, čili poslední předprázdninový pořad, nebo večer v tomto pořadu. Příjemný poslech vám přeje Jerry a doufám, že se vám dnešní vysílání bude líbit, nebo vám tak nějak padne do noty. Zejména jsem zvědavý, jak se vám budou líbit novinky. Z toho minulého kola postoupily 4 novinky. Můžu prozradit, že jediná novinka, která nepostoupila, byly Debasement. Novinky máme na 15., 12., 11. a 10. místě. A jinak, co se týče hitparády, tak asi vše už bylo řečeno během posledních x stovek pořadů, takže to nebudu zdržovat a pojďme se podívat na dnešní novinky. I dnes je tady 5 nových věcí, které máme ve vysílání a které stojí za to, aby se pokusili nějakou tu dobu zůstat v žebříčku. No a ještě na úvod si dovolím vám poděkovat za hlasy, které jste poslali. 3 z vás budou dnes po zásluze odměněni, konkrétně Vinylem. Příští týden budeme losovat lístky na Kraftwerk, tak máte o důvod víc do hitparády zahlasovat. No a tady už je dnešní první novinka, kapela Interpol, která je vám asi, nebo je nám všem asi dobře známá, se chystá vydat už svoje 8. album. Tyjo, pamatuju, když vydali ten svůj velmi úspěšný debut. No, dobrá, album s názvem This Mirror Weighs a Ton vyjde 28. srpna. No a ve spolupráci s producenty od Charlie XCX, konkrétně Andrewem Wyattem a nebo třeba Davem Friedmanem, který spolupracuje s MGMT. Tohle album vzniklo a tady už je první ukázka z něj, titulní a zároveň první single This Mirror Weighs a Ton, taková docela romantická věc. Interpol, novinka první.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Na Rádiu 1 dozněla dnešní první novinka v hitparádě a to byly Interpol a líbezná věc s názvem This Mirror Weighs a Ton, která se jmenuje stejně jako jejich nadcházející srpnové album. Změníme žánr, podíváme se do Londýna za producentem, který si říká Fakta, vlastním jménem Oscar Hansen, zakladatel record labelu Wisdom Teeth. My si dáme jeho track T66 z nedávného alba nebo EPčka Witness, respektive nedávné, takže vyjde zítra, 26. června. Tak tady je další novinka. T66 a Fakta.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle byla druhá novinka, producent Fakta a jeho track s názvem T66. Tak pojďme dál. Mike Diamond, známý jako Mike D, jeden z zakladatelů legendárních Beastie Boys, je opět aktivní, oznámil svoje debutové solové album, který se jmenuje, bude jmenovat Thank You. Vyjde 28. srpna, pokud to správně čtu, tak ten týž den, nebo vlastně možná dva dny potom, vyrazí na turné po Spojených státech se svojí 5D band kapelou, 5D Touring Band. Pro zajímavost, v kapele se objevují jeho dva synové, Skyler a Davis Diamond. No a my si zcela logicky hrajeme jeho single s názvem True Colors, který právě tuto první plnohodnotnou desku od člena Beastie Boys od roku 2011 předznamenává. Tak jo, True Colors, Mike D, další novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: True Colors, pilotní single k dlouhohrající desce známé Thank You od Mike'a D. jako novinka Hitparádě právě dozněla. A my se posuneme ke stockholmské čtveřici se sympatickým takovým americkým devadesátkovým zvukem kytár, která se říká Clutter. A skladba Grease Baby už je třetí single z desky, která vyjde v říjnu. A je to taky novinka v Hitparádě.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: A to byla skladba Grease Baby od stockholmských Clutter. No a teď už se dostáváme k poslední novince a je to projekt Eels Marka Everetta. Ten ohlásil už 16. album od Eels, to vyjde 16. října. A skladba Cap in Hand je tady v hitparádě. Sám Mark Everett, který si říká E, on jí říká, chtěl jsem znít, aby to znělo jako opotřebovaně, jako někdo, kdo pokazil svůj život, ale teď vidí svou chybu, tak posuďte sami, zda se mu to podařilo do skladby Cap in Hand dostatečně promítnout.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Uzavřeli jsme dnešní pětici novinek tou poslední skladbou v rámci této kategorie. Byly Eels a skladba Cap in Hand. No a tradičně vás seznámím s tím, co asi už znáte, a to, že hitparádu vysíláme vždy ve čtvrtek anebo v neděli, to záleží, jestli posloucháte premiérové živé vysílání anebo reprízu nedělní. Každopádně žebříček naleznete vždy ve čtvrtek večer ve 22 hodiny na webu Rádia 1 a v tu chvíli také začíná hlasování a pokračuje až do čtvrtka odpoledne zhruba 15. hodiny, kdy vznikne nový žebříček a takhle to jde stále dokola, už 36. rok vlastně teďka. Co můžete získat tím, že zahlasujete, tak samozřejmě můj bezmezný obdiv a díky a zároveň i nějakou cenu od Rádia 1. Pokud byste potřebovali nějak zásadně nabejtit k hlasování na příští týden, tak příští týden jsou ve hře lístky na koncert legendární kapely Kraftwerk, která bude vystupovat 15. července ve Fóru Karlín. Dnes si budeme losovat vinylovou obdobu alba Stickery kapely Band of Hasek. No, co se týká aktuálních koncertů či pozvánek, tak jsem si zapomněl připravit úplně cokoliv. Jako, takže náhodně vybírám, kam bych jako šel. Šel bych na ty Kraftwerk, kam vlastně půjdu, tak to je dobrý. No a samozřejmě jukněte na web Rádia 1, kde je spousta pozvánek na všechny možné letní akce, festivaly a tak dále. Případně jukněte na web protišedi.cz. Když budete v tom hlasování, tak také můžete podpořit československou hitparádu Velká sedma. Kolegové budou jistě rádi. Také na webu Rádia 1, tam to hlasování začíná v úterý večer. Tak ještě jednou příjemný poslech a pojďme se podívat, jak dopadl žebříček hitparády s datem 25. června. Jak už jsem říkal, tak postoupili celkem čtyři novinky z pěti a hned jednu máme na 15. místě. Jedná se o skladbu Chasing Light ze stejnomenného EPčka berlínského jazzového tria Moses Ufi Trio. Takže tak.
1: Rádio 1.
2: A

Moses Youfi Trio, skladba Chasing Light, 15. místo v hitparádě. Teprve dva týdny jsou v žebříčku Jungle, britská parta, kterou jistě pamatujete s různými veselými tanečními songy. Uvidíme, jak se jim nadále povede se skladbou The Wave, kterou jsme nasadili vlastně před dvěma týdny. Aktuální 14.

Pokračujeme ve vysílání Hitparády. Toto byly She's Green, projekt z Minneapolis a jejich skladba Empty House. Takový novodobý dream pop, velmi sympatický. Já mám obecně slabost pro Minneapolis. Takže se budu těšit i na jejich červencové EPčko. 13. místo. No a teď tady máme tři novinky po sobě. Nejprve portugalskou zpěvačku, která se jmenuje Ana Lua Caiano a její první single z připravované desky, který se jmenuje Uma Vida a Menos. A Menuš, jak už jsem se dozvěděl z portugalštiny. Ta deska teda vyjde až v listopadu, ale my si tento single, když už je venku, nasadili minulý týden.

tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

0: fim de semana folga, férias e feriados, fim de semana folga, férias e feriados, fim de semana folga, férias e feriados.
1: Na Rádiu 1 jste slyšeli Anu Lu Kajáno a její skladbu Umavída a Menuš. Dostáváme se k místu 11. Tam je dánský muzikant Gustav Berntsen. Jeho nové v pořadí druhé album s názvem Herzsprung vyjde 21. srpna. Minulý týden jsme si nasadili skladbu Adrenalin a tady je.

Adrenalin a producent GB, 11. místo v dnešním žebříčku. No a nejvýše si to namířila novinka od Deva Hainse z Texasu, který dlouhodobě provozuje svůj projekt Blood Orange. Skladba Essex Honey MP3 je dozvukem loňského alba Essex Honey a vaše hlasy jí dostali na místo 10.

Posloucháte Hitparádu Rádia 1. My už jsme vlastně za polovičkou pořadu, dá se říct. Tohleto už byly Kneecap. Vlastně belfastští rapeři a k tomu britský básník a interpret Kate Tempest. To bylo 9. místo, předtím to byly Blood Orange, no a teď se posuneme k Weezer. Americká kytarovka, které 21. srpna vyjde už 20. deska. We Might As Well Be Strangers.

Tohle byl Weezer. Zatím 2 týdny vyprádě rádia 1 8. místo. We might as well be strangers. No a teď ohlednutí dopředu, tomu jak se říká ohlednutí dopředu, pohled dopředu za projektem Overmono bratři Russellové z Walesu. Jejich chystaná deska Devotion, která vyjde v srpnu, a skladba Lock Up. Overmono budou vystupovat jako jedni vlastně asi největší headlineři na letošních popmese v Brně. Skladbu Lock Up tady máme 3 týdny a je na místě 7.

Tak můžete tuto skladbu brát i jako pozvánku na letošní popmese v Brně, kde právě jedním z headlinerů budou Ovrlno. No a teď jsem si tady jako otevřel, tak nějak bych vás ještě nalákal, protože sám si nepamatuju, kdo tam bude hrát, tak rozhodně, když to mám abecedně, tak Anna von Hauswolf, naprosto úžasná, je potřeba vidět. Česká klasika, Bratři, ježiš, kdyby mě slyšeli, že jim říkám česká klasika. Potom Fat Dog a Einstürzen den Neubauten a tak dále. Jadu Hart, ty by mohly být zajímavý, ty tuším, že měli vystoupit už loni a nějak nedorazili. Koukněte se na popmese.cz a nechte se inspirovat, proč jet do Brna. A budou tam opět Vývl, ty jsem tam viděl někdy před 3 lety, pokud se nemýlím, a to je hodně zajímavý živě, tak prostě nebudu vás nutit, ale jednou za život by to popmese v Brně chtělo zažít. Pojďme dál, v hitparádě si budeme hrát Death Cab for Cutie, podle mě takovou méně typickou skladbu pro ně, která se jmenuje Punching the Flowers, a v hitparádě už jí máme 5 týdnů, aktuálně 6. místo, pokud se nemýlím.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

Slyšeli jste Deske for Cutie, Punching the Flowers. Stále posloucháte Hitparádu Rádia 1 a nastávají Boards of Canada. Stále do vás budu dokola tady vkládat informace o tom, jak ta nová deska je dobrá, takže i dnes si to připomeneme. Ta deska se jmenuje Inferno a tape 05 je vlastně takový jako jenom úvodní pozvánka do té desky. Pokud chápete, co tím myslím, prostě poslechněte si to.

0: Boards of Canada, Tape 05, dnešní páté místo. No a my se můžeme vydat za Acid Rap, který taky vlastně v Čechách už několikrát hráli. Ještě můžu jednou zmínit znova festival právě Popmese, kde jsme se s nima taky potkali. A vřele doporučuju, jejich nový materiál je v podobě nové desky. Já se teda přiznám, že jsem ji od minulého týdne, kdy vyšla, ještě si nestačil poslechnout, ale moc se na ní těším. Acid Rap, Yasmin Al-Sham, Vid Parádě Rádia 1.
1: Hi, this is RC Arab and we are really happy to be on Radio 1.

Správný spodek má tahle ta skladba s názvem Jasmin Alsham featuring Val Alkak od francouzsko-alžírského projektu Acid Rap. Jenom připomínám, že jejich album Resonance vyšlo minulý týden v pátek, má pořadí číslo 4. Posloucháte Hitparádu Rádia 1.

Milí přátelé, v Hitparádě Rádia 1 doznělo dnesní čtvrté místo. Z Hitparády vypadly Kyoto, Fuckers, Cara Delevingne a Gold Panda. Neumístili se The Basement jako jediná z novinek z minulého kola. Mám tady i lepší zprávy, a to, že za prvé postoupily 4 novinky a za druhé jsou tady výherci. Dneska si řekneme jména těch, kteří obdrží vinylovou obdobu alba Sticky Ricky kapely Band of Hasek. Já koukám, že si budu muset buď pořídit silnější brýle, nebo se tady rozsvítit v tom studiu, protože mám týden od týdne

0: Ne. A nebo si zvětším ty písmenka, které jsem si to vytisk. Týden od týdne mám problém to jako trošku přečíst. Už jsem tady zmiňoval, že příští týden budeme losovat lístky na koncert legendárních Kraftwerk, takže můžete hlasovat. Pět parádů slyšíte vždy ve čtvrtek a následně potom v neděli dopoledne. A já děkuji zde přítomnému kamarádovi Michalovi, který byl tak obětavý a posvítil mi mobilem na ten papír a já rázem vidím daleko víc věcí. Michale, čau. Vítám tě opět po nějaké době ve studiu Rádia 1.
1: Čau, Jerry. Roku tak hrozně rychle.
0: Ano. Michal, kamarád, který přijde pokecat do rádia a jeho takovým jako atributem je taky to, že doma hrábne do archivu a přinese nějaká CDčka jako inspiraci pro retroskladbu a tak tomu je i dnes. Tak retroskladbu máme, tak si ji uveď.
1: Tak dneska jsme s Jerrym vybrali po vzájemné shodě Likely a její věc No Rest for the Wicked z desky I Never Learn, protože nám tady hezky zahrála o víkendu na festivalu Metronom.
0: Tak jo, takže si to pustíme, rok 2014, Likely, vzpomínka. Michale, díky, a se tady potkáme někdy. Jsem tě odbil? To...

Posloucháte Hitparádu Rádia 1, toto bylo třetí místo Lamp Chop a Weekend od téhleté americké rockové, romantické kapely Kurta Wagnera. V osmém měsíci jim vyjde 17. album. Dvojka Arab Strap, deska vyjde nová v září, moc se na ní těším. Skotské duo a jejich skladba You You You na místě druhém.

Tak toto byly Rapstrap, druhé místo, no a teď už poněkud opakující se situace na jedničce hitparádě Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground, první místo.

Jednička tohoto kola opět Mesivetek a Tom Waits Boots on the Ground. Tady je stručná rekapitulace dnešního pořadu, takže to vezmeme opět od těch novinek až po místo první.

Novinkou první jsou Interpol, relativně vyprávěcí skladba The Smear Ways a Ton, tak se bude jmenovat i jejich nové album. Tohle už je londýnský producent Fakta a jeho skladba T66 jako novinka druhá. Mike D vyráží na konci srpna se svými synky v podobě kapely 5D na turné ke své debutové desce Thank You a tady je novinka True Colors. A toto už jsou Clutter, Grease Baby, švédská kapela. Eels a nová věc Cap in Hand Marka Everetta nasazená jako poslední novinka. Patnáctka novinka z minula Moses UFO Trio Chasing Light. Jungle the Wave místo 14. Na 13. místě skladba Empty House od She's Green. Máme tady také další novinky z minula. Ana Lua Kajano z Portugalska, její skladba Uma Vida a Menuš, 12. Jedenácté místo, dánský muzikant Gustav Berntsen, který si říká GB Adrenaline, 11. Blood Orange, Essex Honey, 10, také novinka z minula. 10, také novinka z minula. Deváté místo, Kneecap a Kate Tempest, Irish Goodbye. Na osmém místě jsou Weezer se skladbou We Might As Well Be Strangers. Tohle jsou Over Mono a Lock Up, sedmička. Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, šestka. Boards of Canada a výběr z jejich nového alba, skladba Tape 05, místo páté.

čtyřka patří Acid Rap a skladby Jasmin Alšan. Třetí místo Lamp Chop Weekend. Dvojka, skvělá věc od Rapstra s názvem You You You. A konečně jednička Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground. Mějte se hezky, v příštích dvou týdnech budete v rukou kolegy Josefa Sedloně. A užívejte léta. A zase někdy naslyšenou u dalšího vydání Hit.

0: No.
1: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Ty jsou krásný.
5: Čerstvé bylinky.
6: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy CZ. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

0: večer. Vítejme společně s Grace Jones v klubu stovkařů. Tam patří ty, co dají 100 gólů v nějaký lize, vypijí za 24 hodin 100 piv.
1: Vylezou 100krát za rok na Lysou horu, darují 100krát krev.
0: A teď je tam i sleep clubbing.
1: Snad krev ještě nepící.
0: Ale na poměry Rádia 1 jsme zatím docela juvenilními teenageři, hlavně já, tak doufám, že si dnešní písně užijou i stovkaři mezi posluchači a nejenom pro ně Joy Division v podání Low.

0: Tak Dolkal v písni Ricky Nelsona Lux Interior s Poison Ivy a bude tím, že to je trošku speciální, tak to zároveň bude i pár písní, které už jste možná slyšeli, ale v podstatě jich bude o jednu víc než pár.
1: Tak posloucháte Sleep Clubbing Čento a zároveň je to téměř na den přesně 5 let, co tenhle pořad začal, takže se jde dál.
0: Což mě trochu děsí, protože nevím, kam dál se dá ještě jít.
1: Já bych věděla. Kde se teprve začíná, jinak připomínám, že nám můžete psát do četovacího okýnka na radio1.cz, do mailu, do apky a tentokrát můžete i hlasovat, protože probíhá hlasování o nejoblíbenější píseň pořadu Sleep Clubbing. Buď je to nějaká, kterou si pamatujete, nebo to najdete v našem obřím playlistu, který je linkován na webu Rádia 1.
0: Samozřejmě uznávám, že to je věc, která v podstatě je nadlidský úkol vybrat, jak psal jeden hlasující, vybrat 5 je Sofína volba, vybrat 1 je Sleep Clubbingový Mengele, takže...
1: No psali, tak nějak... ten, kdo už hlasoval, tak vlastně nikdo se neudržel u jedné písně z těch, co hlasovali před mailem. Teďka jeden, jo, ale jinak všechny ty maily, které přišly, ty lidi si různě vymýšlí různý podkategorie a různý neexistující disciplíny, aby tam těch písniček narvali víc. Nicméně přece doufám, že se možná nějaký jako sejdou, vzhledem k tomu, že těch písniček bylo přes 3,5 tisíce.
0: 3580.
1: Takže pak ta volba tý jako jediný bude pravděpodobně trochu dílem náhody. Každopádně hlasujte mailem na sleepclubbing@gmail.com nebo můžete do jakéhokoliv našeho okýnka, do mailu, do studia. My si to všechno přečtem a na konci vám pustíme vítěze. A ještě než pustím ke slovu Petra, který už syčí nespokojeně, tak jenom dodám, že můžete samozřejmě psát i různý svoje sleepclubbingové zážitky, případně posílat obrázky.
0: No a dneska je prodloužená. Vrátíme se vlastně k našim 3hodinovým počátkům, i když posunutý do příznivějšího času. Takže vás dneska čeká stávárka tradičně veselých a zamilovaných písní.
1: To je tradice vyloženě.
0: Teď přijde francouzská dvojice Larat a moje oblíbené transoceánské duo Cuneiform Taps.

0: Tak po Budhovi v božských popěvcích pokračovali i americký experimentální kvarteto Jahve Neilgan. Ostatně předučuje k tomu i jejich jméno, spojení starověkého hebrejského výrazu pro boha s nastřelovačkou hřebíků.
1: Hřebíkovačka. Ukázka z One Minute Alba Magazine.
0: Jo, to je tam vlastně všechny písničky jsou kolem minuty. Dobře, doporučuji. Jana se jako jinak, jak vidět, vyzná, protože pro ní je hřebíkovačka něco z akce v řetězci Prokutili. Pro mne je nastřelovačka hřebíků docela důležitou věcí v hororech.
1: Já se hororům vyhýbám, protože se bojím a naprosto nechápu, že někdo dobrovolně kouká na horory. Nicméně něco, co nebude úplně hororový?
0: To je, pokračujeme teda ještě v těch nábožných nebo odkazech na nábožné písně. Je to, souvisí to s tradiční španělskými písněmi, které se zpívaly nějak ráno, když se šlo do kostela, nevím úplně. A tahleta skladba uvozuje album, který v mnoha ohledech může být i drobnou charakteristikou tohle pořadu. Projekt Or Sobre Blau stvoří dva naprosto stylově odlišní kytaristi, katalánec Ubaldo a Brit Kiráno Leonardo.
1: Oni se přestěhovali do Lisabonu.
0: Ve stejnou dobu.
1: Tak a měli zkušebnu ve stejném domě, bydleli ve stejném domě a ani jeden nemluvil jazykem toho druhého, ani portugalsky. Takže jejich konverzace byly plné nejasností a nedorozumění.
0: No jako promítlo se to vlastně do jejich hudební spolupráce. Teď tohle už je druhý jejich album a jmenuje se Making Friends.
1: A míjení a různou zmatenou komunikaci asi vystihuje ten název Or Sobre Blau, což je překlad z portugalského výrazu do katalánštiny, kde prý nic ale neznamená. My bychom tomu řekli asi třešnička na dortu.
0: No a tak asi spolu vnímali společně Saudade, tak možná to je další z paralela k našemu pořadu, nepořadu.
1: Tak já jsem jmenovala playlist Saudade, pak jsem ho smazala, protože jsem přehltila svůj počítač a je mi to líto. Každopádně paralela tady je, teď jenom otázka, kdo je Ubaldo a kdo je

Copy it.

0: Posloucháte si Pabink na Rádiu 1, jste díl, děkujeme za vaše reakce i na Facebooku, posluchač Martin, stálý posluchač tohoto pořadu, je spokojen zřejmě s tím, co zní do ucha.
1: A my jsme spokojeni, že je spokojen. Tohle byla taková hezká kombinace skrze věky, Suicide a jejich nahrávky ze zkušebny z léta 1975, skladba Tough Guy, a porozuměla si s letošní Hairmaster Voice skladbou z vynikajícího alba Dagmar Zuniga. No a čeká nás mladý newyorský producent, který si říká Kay Wata, a jeho debutové album, a já tady bez nějakého velkého vysvětlování se proparafrázuju několika recenzema. Touha a odstup s širosvitnými žárovkami. Tak jako hlavně ne, že jako žárovky, že jako žádný stmavovací letky. A basy pracuje jak básník s interpunkcí, tak už nezbývá, než abyste si to užili.

0: Kejwata. V květnu vyšlo nový album od Little Berry a něco z něj hrává Radio 1 v běžných denních časech. My pro vás máme závěrečnou a zároveň titulní Gravity Freeze, což je podle autora Berryho Kerogena skladba o spánkové paralýze.
1: Ale nebojte se, myslím, že spánková obrna je mnohem tísnivější než ta skladba, co bude hrát.
0: Ale aby to byla další paralel se Sleep Clubbingem.
1: Ta je najde úplně všude. A s rukama žmoulajícíma čepici a ironii sobě vlastní pak přijde Mark Oliver Everett a Eels

0: svoje hlasy nejoblíbenější skladbu Sleep Lovingu vyhlásíme na konci dnešního vysílání, který je o hodinu delší, takže máte ještě, dejme tomu, hodinu a nějakou minutku k tomu.
1: No a následující hypnotický dialog mezi kytarou a čelem mají na svědomí Bill Orcutt a Mabe Fraty. Skvělá deska se skvělým obalem. Ta opička objímající kočku je výřezem ze starého obrazu 16. století, který se jmenuje Pád člověka, takže rozhodně to není generováno umělou inteligencí. No a potom Shape of Shame z nového alba kanadského tria Big Brave. Zůstali bez bubenice, tak si řekli, že už prostě bicí nikdy používat nebudou. Vzali basistu.
0: Toho, který jste slyšeli na začátku v projektu Eros.
1: A z něj skvěle. A potom teda moc hezká věc, dalo by se říct tuzemská, ale nebude to úplně pravda. Úžasná solová deska Václava Havelky. Deska, která je takové jako přerod, nucené zastavení, těžko říct. Jsou to syrový zvukový záznamy pořízený na telefon během rekonvalescence, který pak ale dotvořilo spousta hudebních přátel a hostů z celého světa. Ve skladbě I Don't Want Anything uslyšíte violončela Vojtěcha Havla, který svůj part nahrál nedlouho předtím, než nenadále odešel.
0: Takže někdy máme hodně benža dneska violončela.

0: extra povedený počin a pro mě z jedna z letošních top věcí a bude taková jako zvláštní věc jménem C-Unit. Producent Bruce předělává skladby od projektu Quaid. Občas vás tím oblažuji i během denních vysílání. Ku podivu k radosti posluchačů, kteří píšou, že jim to sedí. I teď můžete psát, pokud ještě máte sil po horkém dnu.
1: Sil.
0: Tak já myslím, že jako je půlnoc. A
1: to je ten nejlepší čas.
0: Samozřejmě. A bych jenom ještě dodala, že ten label, který to vydal, má krásný název Poorly Knit, neboli špatně upletený.

0: Řekni jim, ať mě nezabíjí. To je zhruba překlad jména mexické pětice Tilskenumematena. A z jejich hodně čerstvého alba uslyšíme skladbu Hiriku, obloudění, nebo Chiriku, obloudění lidské duše a bytí sám sebou. Inspirace je báseň Chikuri, což je domorodý výraz pro peyote. A potom společně s Root Redix a Scientistem budem reflektovat probíhající mundial, radši k tomu nebudu nic víc říkat. To album vyšlo před mistrovstvím světa v roce 82.
1: Posníme se New Order a World in Motion.
0: Ve skladbě Dangerous Match 7 budem do světa přivolávat i víc lásky.

0: teď je potřeba říct, že to hlasování o vaší best skladbu z první stovky nebo z prvních 99 dílů tohohle z toho pořadu se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Já se musím přiznat, že se tuhle tu šílenou volbu pro jednu jedinou ze všech písní bez psychické újmy nějak tak nezvlád, ale když už bych teda, tak snad jako to, co zazní od nás na konci, tak můžete brát. A potom teda přijde vaše bezkladba. No ale Jana je samozřejmě silnější, rozhodnější, schopnější, dokáže si vybrat, takže teď prostě uslyšíte Janin best of the best song.
1: No mě velebí, to jsou takový ty. Každopádně, já jsem jako nejdřív přemýšlela, jak tu skladbu vybrat po zkušenosti s tím, jak naši posluchači úpěli, že prostě trávili hodiny a hodiny poslechem a marným výběrem, pak poslali hlas, pak poslali jiný hlas, tak jsem se chtěla jako tomu vyhnout. Původně jsem zkoušela nějaký jako třeba náhodný výběr, pak jsem říkala, že ne. A jenom jsem si zkusila říct, jako která věc mi prostě tak nějak emocionálně utkvěla, aniž bych věděla, proč přesně. A padlo to na Dirty Beaches a krásnou věc Lord Knows Best z roku 2011.

0: americký projekt s čínskými kořeny.
1: Tak to je vypadala dobře.
0: Jo, zabručil smířlivě. Budeme pokračovat dál, taky ještě můžeme trochu zaspomínat, já jsem zkoušel ještě vyvolat nějaký vzpomínky, ale v podstatě jsme vybavili jen ty celkem nedávný.
1: Vzpomínky ovčí babičky budou teď, ne?
0: Prosím tě.
1: To je ta, co sedí v tom křesle.
0: Já vím, kdo je ovčí babička. Ne, ale jako z posledních dílů mě jako pobavilo, jak nám někdo posílal fotku, že letí v malém letadle a tam nás poslouchá, ještě kečemu v Americe.
1: No tak bylo... jako zase teda několik kiláků nad pouští se Amerikána poslouchá nejlíp, ne?
0: To je pravda. A samozřejmě oceňujeme, že rodiče malé Heidi na severu jí již v věku jeden den pouštěli sleep clubbing.
1: A ta holčička určitě nezlobí.
0: Myslím si, že já prostě jako v první den života, kdybych slyšel něco jako sleep clubbing, tak bych pak už nezlobila několik desítek let. A jinak samozřejmě, když byly Vánoce a vy jste nám posílali vaše vánoční dekorace na téma rádio a Steve Clubbing, tak to bylo taky hodně dobrý. Každopádně, máš nějaké speciální vzpomínky?
1: Já vzpomínky mám jenom na jako příšernou trému a to nejsou úplně jako jenom vzpomínky, takže...
0: tak jako...
1: No,
0: já myslím, že to dělá docela dobře.
1: Přál bych si, aby
0: relativně,
1: vlastně,
0: občas, někdy, možná
1: každý,
0: trochu.
1: Když mluvil o těch Vánocích, aby vlastně každý sleep clubbing byl takový malý Vánoce.
0: Takže jako traumátka, myslíš, dárky, které nikdo nechtěl.
1: Neobdržené
0: dárky, které...
1: A potom se rodiče, děti, babička s dědečkem, rybičky, pes, kočky,
0: zapíchnutá kapří,
1: sousedi, prostě
0: pohotovost,
1: sejdou,
0: hořící stromeček.
1: Usadí se a poslouchají nás jako pohádku.
0: To je opravdu pohádka, já to úplně vidím. Mimochodem, letošní poslední sleep clubbing připadá na Štědrý večer, ale to ještě daleko.
1: No tak jasně, no tak to bude sleep clubbing Zemlejna, tři sleep clubbingy pro Popelku, nebo se sleep clubbingem nejsou žerty.
0: Já si myslím, že žerty jsou.
1: Ne, to nebudou. No ale my se teda vrátíme zase k té poušti a budeme se brodit prachem pomalu ke konci dnešního pořadu. Josh Lippi a Tommy Guerrero, což znamená, že uslyšíte Lost Days Slowly Through the Dust.
0: A pak jeden případ, kdy nová verze dá vniknout originál ještě víc. Slavná skladba In Sea od Terryho Rileyho má spoustu podob a mě úplně nejvíce nadchlo, když to hrál Young Guts na Žižkově v Akropoli. Předtím to hrál třeba orchestr na Žižkově v Památníku i za přítomnosti mistra, ale ty Young Guts tomu dali prostě nějaký šunk. Teďka v sobotu a v neděli to hrajou v Berlíně s choreografií slavný Saši Volc, možná tam pojedu, pokud ubyde do božravých housenek. A, takže Tommy Guerrero a pak Young Guts.

0: Guts a vzájemně prorostlé motivy se slavné Rayho skladby In C. A lístky ještě jsou, můžete vyrazit do Berlína.
1: No a dostáváme se k všemu již tak trochu tradičnímu katarzickému konci a když je to posté,
0: kataraktické. Tak... Nic, pokračuj.
1: Tak si to trochu užijem. Kamila Lobo jako Tropic of Cancer a skvělá píseň Stop Suffering.

0: No a čeká nás už jen pár písní, v podstatě tři plus vaše nejoblíbenější, která vypadá, že ten výběr nebude úplně jednoduchý. Tak, teď taková speciální věc, na kterou mě Jana navedla, a to je vlastně tradiční, už bohužel covidem zničený nebo zrušený festival v Polsku, který má takovou zvláštnost, že vždycky ho někdo kurátoruje a s těma ostatníma kapelama, hudebníkama tam nacvičí nějaký program. A kurátorem 8. ročníku byl Carruthers, což je přesně ten basista od Spaceman 3, který musel díky vypečenému manažerovi mezi koncertní šňůrou a vydáním alb Spaceman 3 kopat hroby. Takže ten projekt nese název Pure Face Ensemble 8 a je to naprosto geniální rekonstrukce skladby Spaceman 3 I Love You.
1: Kocham tě.
2: Je t'aime.

is alive in itself, and that we are as it is and will be.

0: 6¾ minuty.
1: No, dneska můžeme hrát dlouhé písně.
0: No, my je můžeme hrát vždycky, akorát
1: no,
0: ty
1: pak bychom tam žádný ale neměli.
0: No, ty jsi vymyslel dramaturgii, že jako chceš zahrát hodně písniček, já bych udělal klidně pořád o dvou písních, kdyby bylo po mém.
1: Aha.
0: No, jako, kdyby bylo po mém, tak jako...
1: No, štěstí není. Tak, no a teď... si pustíme další takovou neúplně krátkou skladbu. Lord, shine a light on me a spiritualized.

0: to bylo Shine Light. A co potom všem ještě může přijít? Já ještě jednu věc mám, nebo máme, jedna věc by tu byla taková. Pro mě jedna z nejjímavějších písniček vůbec zastavuje myšlenky, dech, srdce i pohyb hvězd. A budou to Joy Division, Atmosphere, ale v podání Kodein.
1: No, naše myšlenky se už taky trochu zastavují. Sleep Loving 100 se chýlí pomalu ke konci, další díl bude za 14 dní, bude opět dvouhodinový, takže obyčejný svou stopáří snad neobsahem.
0: Takže příjemný zbytek večera, mějte se hezky minimálně do dalšího Sleep Clubbingu, bude to Sleep Clubbing 1100101.
1: Taky samozřejmě po těch Kodein vás čeká vítěz posluchačského hlasování. My už ho máme, ale budeme vás ještě trochu napínat. Takže Kodein a Atmosphere.

0: a zbývá čas už jenom na posluchačského vítěze. My jsme nakladli písně, pro které jste hlasovali do... Co se tam směješ?
1: Nakladli.
0: No tak, já jsem přemýšlel, jako jak vybrat, protože...
1: Že samozřejmě žádná píseň nebyla dvakrát.
0: Samozřejmě, protože jako z 3500 písní by to bylo hodně divný, kdyby se to trefilo. A nechtěli jsme jako proskakovat playlistem náhodně, ale nakonec jsme se rozhodli, že necháme přece jenom rozhodnout hlas náhody, protože jinak bychom se tady hádali až do 2 hodin nejméně. Já jsem navrhoval, jestli střihnem, což Petr zamítl, protože by prohrál, ale tak jsme teda nakladli do rozhodovacího nástroje onlineového, kam se prostě napíšou různý slova a zatočí se kolem štěstí. Takže se vzpomínku na 90. marketingový akce jsme vám vytočili Carlo Dal Forno a skladbu Veselka City Lights.
1: A je název toho alba, z kterého to je, je celkem signifikantní.
0: Počkej, já jsem to zase stihla už zapomenout, název toho alba. Confession.
1: No, ne, to není z Confession, to je prostě z toho alba, když už zase máme jít spát.
0: Jo, takhle. Ne, já jsem se tady trochu ztratila, protože
1: Jana
0: samozřejmě...
1: Jana se ztrácí.
0: Jo, říká někdo a to... Ale...
1: No, já myslím, že všichni čekají na tu skladbu. Ta návaznost mohla být tak hezká bez těhle...
0: Tak to řekni. Tak
1: ne,
0: to
1: už to pust prostě. Normálně je to pust. Bez toho, že bychom něco říkali.